0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malé lodě potkaly na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu jako když hoří nebe. Mí srdce ti

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

Hit Radio Faktor. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On Air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čínské automobilky v Česku výrazně posilují. Za první pololetí se u nás prodalo přes 7,5 tisíce nových aut z Číny, téměř o 90% víc než loni. Jejich podíl na českém trhu tak vzrostl už na bezmála 6%. Podle odborníků lákají zákazníky hlavně příznivou cenou, moderními hybridními vozy a silnou prodejní sítí. Dunaj v Bratislavě je na 30-letém minimu. Hladina řeky klesla tak výrazně, že vodohospodáři už začali šetřit vodou při proplouvání lodí přes vodní dílo Gabčíkovo. Pokud bude vody dál ubývat, může se lodní doprava na Dunaji úplně zastavit. Za mimořádně nízkým stavem vody stojí především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Podobné problémy letos trápí i další velké evropské řeky. Artis Brno vstoupil do ligy porážkou, nováček nejvyšší soutěže podlehl v dohrávce úvodního kola Mladé Boleslavy 2-4. Domácí dvakrát dotáhli ztrátu díky dvěma gólům nigerijského útočníka Adedirana. Za hosty se dvakrát trefil Jiří Klíma, vítěznou branku přidal David Kozel. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: První služba a hned zážitek na celý život. Nový lékař táborské záchranky pomáhal v sobotu ráno u porodu přímo v sanitce. Posádka vezla maminku do táborské porodnice. Po necelých 2 kilometrech ale musela zastavit. Malý Tomášek přišel na svět v 9 hodin a 7 minut. Maminka i chlapeček jsou v pořádku. Nejchladnější den tohoto týdne máme za sebou. Ode dneška stupnice teploměrů polezou vzhůru. V úterý naměříme do 27 stupňů a čeká nás povětšinou jasno či polojasno.
6: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na lodní doprava info.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to tak, 2 minuty po 6. S vámi Jasmin, David a já. Dobré ráno.
2: Ahoj, si musíš ještě rozkokrhat trošku.
1: Já jsem si zapomněl trošku odkašlat, tak jsem rád, že to dopadlo. Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno všem.
1: Dobré ráno. David říkal, že je velice spokojený s tím, jakým songem budeme začínat. Je to trochu country, mohlo by vás to bavit. Davide, kdybyste to mohl uvíst tu písničku.
3: Tak já nevím, co k tomu říct, no. Daša. Austin.
1: To byl skvělý moderátor, Davide. Tak jsme rádi, že tady jste s námi, přejeme vám krásné ráno. Úterý 28. července a jak říká David, no tak Daša, no.
3: Tohle je tvoje práce, Michale.
1: Austin. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: I takhle můžeme začít úterní snídaní šampionu na Hitrádiu Ego. Robert Burian, Žijeme len raz, 9 minut po 6. Kdo jste se někdo rozváděl, tak asi víte, že to dokáže být drahý špás. Nicméně máme tady rozvod století, možná největší za existenci světa. V Jižní Koreji musí miliardář Choi Tae-won. Choi Tae-won, je to on. Zaplatit ex-manželce 23 miliard korun v přepočtu v hotovosti.
1: Tak to není málo.
0: To není úplně málo. Byli spolu 35 let a 11 let se o tyhle peníze soudili. A já když to, jak říkám, sčotnu, takže 35 let plus 11 let, 46, kolik ti zezali? Ve 20 třeba, tak paní už bude taky docela dost let. Jenže ona v těch třeba 65 vypadá na 25, že jo? Bazí, víme, jo. Mě zajímalo, co s těma prašulema bude dělat.
2: Abychom si to dokázali představit na nějakým uchopitelnějším čísle, tak za těch 35 let vydělala měsíčně 55 milionů korun. Každý měsíc vydělala 55 milionů korun tím, že byla se svým manželem.
0: To je docela dobrý odstupný, ne?
1: To je bizár prostě. To takhle v létě pak přemýšlíte, ne že pojedete třeba na dovču na Maledivy, ale že si to koupíte rovnou. Ty
0: si třeba koupíš, nevím, líbí se ti v Paříži Eiffelovka, pak si ji koupíš, no. Co bychom dělali my tady s těma penězma, kdyby nám do klína spadlo 23 miliard?
2: Určitě bychom si teda nevstávali do rádia.
0: A nebo bychom si ho koupili.
2: Kdyby jsi byl první, koho bych vyhodil, Michal.
0: A teď se vás kupíme všecky. Tady tím songem, tohle je Pink, Runaway, Hit Radio, 6 hodin, 11 minut. Pěkné ránko.

0: 7:15. Skoro 2 minuty k tomu, tohle je úterní Hit Radio, snídaně šampionů a taky Bruno Mars. Dobré ráno.
1: Říká se, že každý z nás má nějakou úchylku a dneska večer se v Praze sejdou lidi, který spojuje taková jedna specifická, jo. Na mě na Facebooku vykoukla pozvánka na dnešní akci na Pražském hradě. Píšou mi, přidejte se ke skupině. A název skupiny zní Sraz milovníků škrabek na brambory. Jo. Jakože nevím, za jakým účelem to vzniká, tyhle ty věci, ale organizátoři dokonce doporučují vzít si sebou pár věcí, konkrétně 3, tak dokážete si tipnout, co tam bude?
0: Je to docela těžký, ale myslím si, že jedna z těch věcí bude škrabka.
1: Ano, vlastní škrabka.
2: Brambora.
1: Brambory, ano. A poslední?
0: No, nějaký kýbl, nějaký popelničku malou nebo něco.
2: Kam to budeš?
1: Jsme u oděvu, ano, nehořlavý kuchařský oděv.
0: Říká, tak to je nějaký for, ne? Nebo...
1: Oni vznikají takovýhle jako různý bizarní skupiny. Viděla jsem teďka i třeba kurz couvání s koštětem. Jo? A na to bych šla, to jsou zase jako dobrý akce.
2: Vzhledem k tomu, že Facebook ti nabízí skupiny podle toho, čemu se věnuješ nebo co tě baví, tak vůbec nechci vědět,
1: v jakých
2: jiných skupinách seš.
0: To jsem říct, že zvláštní, že se tyhle skupiny ukazují jenom tobě, no, ty skupino. Mě zajímalo, jestli takhle, třeba to náhodou jako je pravda, tak co tě k tomu vede? Jo? Jestli by nám mohl někdo z vás, kdo nás poslouchá, napsat, kdo tam jedete, protože máme na vás jenom pár otázek.
2: Třeba Michal, ten je na Facebookové skupině Jak si zvětšit přirození rychle a levně.
0: No a zatím mi nikdo neporadil. Tak kdybyste někdo měl nějaký tipy, a to je jedno, nechte to být. Alvaro Soler, Sofia. Za malou chvíli k vám letí tohle, taky Krištof a Dominik Aládža, no a přidáme i dopravu, ať víte, co vás v úterý ráno kde zdrží. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká v Českém Krumlově. Opatrně v ulici Věncová, která je dočasně neprůjezdná. Jezdí se po náhradní objízdné trase, tak s tím dopředu počítejte.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.

0: Tohle je půlnoční hřích a tohle je úterní Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá obří radost. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Krásné ráno, no a David? Má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Haiti po 10 letech míří k prezidentským volbám. Hlasování je nově naplánované na 13. prosince, přesto jeho uspořádání komplikuje bezpečnost.

0: práci a chcete si odpočinout, jo. Je to strašně náročný téma. My na to koukáme a každý díl úplně trpím, co ještě se stane.
1: A já vás poslouchám, já jsem jedno velký ucho, protože vy jste se tady o tom bavili, než jsme šli do vstupu. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Je to teda minisérie, je to na Netflixu nebo kde to je?
2: OnePlay.
1: Na OnePlay. Na
2: podle
1: OnePlay
2: skutečný
1: to je.
2: Události.
1: Jasně?
0: Je to šestidílná série a je teda opravdu úžasná. Tereza Ramba hraje skvěle a je to... No dejte si to, dejte si to.
1: Takže Moniová na OnePlay, jo? Mm-hmm. Dobře, tak děkujeme za doporučení. A od nás další hity, tohle jsou Cardigans, Loveful, hezké ráno.

0: Takhle zní úterní Hitrádio, chvíli po půl sedmé, dobré ráno. Kdo jste s námi celé ráno, minimálně ještě okolo půl osmé, tak víte, že máte možnost vyhrát skvělé ceny. Každý týden něco jiného a tentokrát máme něco pro vás, kdo byste se chtěl naučit vařit. V rychlé pětce totiž soutěžíte o kompletní sadu 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Wow!
1: Přemek teďka navíc pustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je úplně zdarma, najdete v ní vlastně několik lekcí zdarma a když si ji stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: No tak už o půl osmé můžete získat úplně všechny kurzy, tak nás poslouchejte dál. Rozhodně to je fajn důvod, proč s námi zůstat, no a skvělý důvod je i další parádní muzika. Blink 182, I miss you, taky si a give me love a taky doprava pro vás, kdo nás ladíte v autech, tak hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdí líp. Leap Motor.
6: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Allegro!
8: Kámo, já už to nevydržím.
9: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
9: Dík, fakt, kámoš.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Silničáře můžete taky dnes potkat na trase Strakonice Nebřehovice, projíždí se tam kyvadlově. A pracuje se taky v Táboře, kde čeká omezení v Trocnovské ulici, která je neprůjezdná.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio, Sia, Gimme Love, 6:50, dobré ráno. Dámy a pánové, všichni, kdo jste se narodili začátkem osmdesátek, máme pro vás, mileniály, drsnou matematickou facku. Takhle, dneska je Světový den prarodičů a začíná se to týkat právě už i mileniálu, jo? A my mileniálové budeme asi o něco jinačí prarodiče než ti naši.
1: Takových těch mileniálů, co byly jako první mileniálové ze všech mileniálů.
0: Někdo už třeba má právě nějaký mnoučata nebo něco takového, jo? A když si to vlastně představíme, tak dřív ty babičky nebo naše babičky byly určitě jinačí, než jaký budou babičky dneska, jo? Si to představ, jo? Přijedeš babičce na víkend za XX let a místo svíčkový dostaneš, nevím, třeba proteinovou kaši a řekne ti, ale nezahrajem si Call of Duty. Nebo kantra.
2: A nebo babička vůbec nebude doma, protože bude zrovna na lekci jógy.
1: Přesně.
0: Přesně. Jo. Babička s Apple Watchkama. Hele, já dneska musím uzavřít nějaký kroužky.
1: A ono i ty jména třeba, že jo, dnešní. Tak, nebo já, dobře, já nejsem mileniál, jo, okrajově. Ráda vždycky zdůrazňuju. Nicméně, moje babička byla Bohumila. Já jsem Jasmin, jo, tam prostě je taky jako rozdíl.
0: Kam jdeme na víkend? To pojedeme za babičkou Jasmin. Nebo třeba si dovedu představit, až budu vyprávět vnoučatům, jo, když se mě zeptají třeba, jaký bylo, jak jsme se dřív bavili. A já řeknu, hele, to bývávaly diskotéky, to byly takové prostě místnosti, kam se chodilo jako pařit, jo. Chodili jsme kalit do 4-5 do rána a po cestě tady z té party jsme se stavili u Turka na kebab. Hele, ten tam dával takovýho masa, jo, a nejlepší bylo dát si kombinaci bylinky a česnek, jo, vomáčky do toho. Ty bláho, no tak jako, hele, jaký bude váš jako stařický nějaký zlozvyk, až třeba ty Jasmin, až budeš babička, jo? Tak co bys jako vzkázala svým potenciálním vnoučatům takhle do budoucna?
1: No já přesně budu ten typ podle mě s tou zdravou stravou. Co jim nedá ty knedlíky, víš co? No to budu já, co vy?
2: Strašně filozofická otázka takhle po ránu.
0: Hodně, no.
1: Jako
0: hodně,
1: bylo by to na deal, no.
0: Hodně k zamyšlení, no. Tak já nevím, já vím, že budu prostě jako je protivný dědek, no.
1: No tak to se nezmění.
0: Tak můžete si nad tím zamyslet i vy, kdo jste i mladší, kdo jste v našem věku, jací budete prarodiče. Připomínáme, že dneska je Světový den prarodičů a připomínáme, že vlastně by nebylo vůbec od věci třeba, pokud máte tu možnost, napsat nebo zavolat babičce či dědovi. Od nás teď další hity Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle vám v 6:52 udělá radost. Tak hezké ránko, šampioni.

0: našem playlistu Radelton Do It Again, Hit Radio 658. Řešili jsme, že dnešní mileniálové lidé narození od roku 81 už můžou být v klidu prarodiči. A řešili jsme, co tahle generace bude jednou vyprávět svým vnoučatům. A přišla zpráva od Andreji. Ahoj, opravdu se moc těším, až budu vysvětlovat, co za tetování mám na půlce těla. A to je vlastně pravda, že opravdu dnešní mileniálové jedou krky ve velkým, jo. Tak jsem si představil, že až se budou vnoučata ptát babičky, a babi, proč máš tady na zadku vytetovaný ten lopuch, jo? A ona řekne, víš, to byla taková malá růžička, když mi bylo 20.
1: A nebo, babi, co to znamená izomandias na těch zádech, co máš?
0: Přesně, a u toho pustí hardtrick a režim nerušit. Tohle jsme poslouchali, když jsme byli mladí. Nic, za chvíli zprávy v 7 s Davidem, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Safari Resort Hluboká u Borovan.
4: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
3: Safari Resort CZ.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2. Well. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy v Česku rychle zvyšují investice do umělé inteligence. Letos by za nástroje AI mohly utratit kolem 500 milionů korun. Příští rok až 4x. Jen za první polovinu letošního roku firmy vydaly za umělou inteligenci více peněz než za celý loňský rok. Podle odborníků se umělá inteligence stává běžnou součástí fungování českých firem. Sociální sítě mohou souviset s příznaky ADHD u dospívajících. Nová 5letá studie sledovala více než 11 000 mladých lidí a zkoumala vliv dlouhodobého používání sociálních sítí na jejich psychiku. V Česku tráví mladí lidé na sociálních sítích v průměru 3,5 hodiny denně. Odborníci upozorňují, že vývoj mozku dospívajících je na podobné návyky obzvlášť citlivý a zaslouží si další výzkum. Prezident Petr Pavel zaujal na Velké ceně Maďarska netradiční rolí. Na závod Formule 1 dorazil jako akreditovaný fotograf a fotil dění přímo u trati. Jeho snímky i fotografie z okruhu sdílely oficiální účty Formule 1 na sociálních sítích. Na místě se Pavel setkal také s maďarským premiérem Petrem Maďarem, který o nečekaném setkání informoval na síti X. Do Maďarska prezident vyrazil soukromně, aby se věnoval svému dlouholetému koníčku fotografování. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Jihostroj už myslí na novou sezónu. Budějovičtí volejbalisté dokončují kádr a před startem extraligy je čeká náročná letní příprava. Největší posilou je smečař Fabrizio Gironi z italské Verony, vůbec první Ital v historii klubu. Nový ročník zahájí Jihostroj 17. října doma proti Brnu. Kouknem na počasí, počínaje dneškem se nám začne oteplovat a v pátek se na Hradech upečem ve vlastní šťávě. Dneska jasně noči polojasno a maxima mezi 24 a 27 stupni.
13: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
2: Vstal si. Dokázal jsi to.
0: Davide, dokázal jsi to.
2: Jako šampion.
11: A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ráno.
15: Krásný úterý vám všem.
11: Snídaně šampionů.
0: Mě zajímalo, Davide, co tě rozesmálo během těch zpráv, jestli to byl teda ten můj mulet, kterýmu se tady smějete celý ráno, nebo co se stalo?
1: Pojďme dál.
0: No ale takhle, tomu muletu se smějete. David mi říká, prostě, co to máš na hlavě. Já říkám, ale teď už to mám dlouho a až dneska si všimnul, že mám tady trošku jako další vlasy vzadu.
15: Od včerejška, no. Tak předtím jsi to měl pěkný, já nevím, proč jsi dělal změnu nějakou.
0: Počkej, jak předtím to
15: no,
0: bylo
15: předtím,
0: pěkný?
15: No.
0: A víte, jaká je výhoda, že pracujeme v rádiu? Tak, že nejsme vidět. Tak hezké ráno vám všem, kdo jste tady s náma. Train, další muzika pro vás. Pojďme na to.
11: Hit Radio Factor.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 7 hodin, 7 minut.
1: Jestli se doma chystáte na nějaký výlet, nebo už jste byli třeba na dovolený letos, tak možná znáte tu klasiku, kdy táta řekne, že jasně, že jako pomůže s balením, že zbalí děti, sebe a tak, a nezvládne ani jedno. Jo, prostě stojí u těch dveří, pak má všechno připravený pod nos. Já tady mám takovou statistiku, průzkum, který ukázal, že chlapy zbalí dětskou tašku o 60% rychleji než ženy, jenže 4 z 10 otců zapomenou na náhradní oblečení, čtvrtina přiznává, že spoléhá na to, že se všechno případně koupí cestou, a myslím si, že jako naprostá většina prostě tam něco zapomene, nějaký jídlo třeba pro ty děti, že jo, nějakou sváču.
0: Ale takhle, jasně, řeknu ti to takhle, jo, já jsem jako byl rád, že jsem zbalil svoji holku tenkrát a i to bylo docela náročný, jo, ale já nevím, tak chlapi prostě balí na pohodu a vy ženy na totální apokalypsu.
1: A to si myslíš, že je, a jako asi to tak vlastně je, no, protože my opravdu myslíme dopředu, jo, jestli bude pršet, jestli bude horko, máš tam oblečení pro všechny případy, pak přesně, jestli si vezmeš sváčů sebou, nebo takhle, že najíveme vždycky sebou.
2: A zase to všechno strašně trvá, že jo? Ty jsi na začátku řekla, že muže zbalí rychle. A to je to podstatné. Pokud chcete být zbalení rychle, vyberte si muže. Pokud chcete, aby to dlouho trvalo, vyberte si ženu. Tam bych to uzavřel.
0: No tak my to máme tak, nebo jestli můžu mluvit za nás chlapi, Davide, že nám stačí kreditka, že jo. Zbytek se koupí. Co je potřeba, tak se koupí, jo. Ale třeba mě napadá, Davide, ty nemáš dítě, já mám 3letou dceru, takže jsme to vlastně nezažili, co se týká třeba táboru, jo. Kdyby se měli vyslat dítě na tábor, tak co bychom zbalili do té tašky, Davide? Pojďme si to představit, čistě hypoteticky.
1: Tak a je to
0: tak
1: tady.
0: Asi takhle, oblečení.
1: No ale
0: kartáček.
1: Oblečení.
0: Pastu.
1: Potřebuješ i pláštěnku, holínky, no, na tábor, všechno.
0: A to bys tam nezbalil, no.
1: No a to je ono prostě.
0: Co dál, co ještě bychom, co potřebuje dítě na tábor? Jídlo tam asi je, to je v ceně, ne? No.
2: To je asi fakt všechno.
0: To je všechno, no. Takže prostě oblečení,
1: penízky,
0: kartáček.
1: Když půjdou na výlet nějaký,
0: no,
1: jo,
0: jasně,
1: pojedou
0: tak,
1: někam do města,
0: tak
1: třeba.
0: Tak dostane liter, to stačí, ne?
1: Spacák, tohle, půjdou na puťák, prostě všechno, pane bože.
0: Na puťák taky, jo.
1: No tak, tatínkové, vy, co nás posloucháte, tatínkové, pojďte zlepšit Davidovi s Michalem skóre, jo, pojďte říct, jak to dopadlo u vás doma, a jestli to nedopadlo, tak se klidně přiznejte, prostě, jak to máte doma s tím balením.
0: Tak jak to vypadá u vás doma, teda kdo u vás doma balí, kamkoliv, a jestli když teda jste balil vy, kdo jste muž, tak jestli to dopadlo nějak legendárně, tak číslo k nám na WhatsApp znáte, 777-937-777, sem nám můžete poslat i hlasovku, nebo nám to sem pinkněte normálně zprávou. My k vám posíláme další hity, které by vám mohly zlepšit ráno. Tohle je kamarád Be Mine ze Hezké ráno z Hitrádia.

0: Čtvrt na osm, minuta na vrch, tohle je Hit Radio. Dobré ráno taky Aleso a Toulou.
1: Řešili jsme tady před chvilkou společně, že muži většinou neumí nikam zbalit rodinu, že to bývá taková spíš ženská disciplína, že ten chlap většinou fakt neví a pak spoustu věcí třeba chybí. A dostali jsme se s klukama k tomu, když by třeba eventuálně svý děti balili na tábor, jak by to dopadlo?
0: No, my jsme tak nějak jako tápali, nicméně přišla zpráva. Kluci, buďte v pohodě, každý organizátor tábora posílá seznam věcí, co sebou. Jsou tam i ty holinky a pláštěnka, to píše Libor. Tak teďka už jsme klidnější.
1: Anonymní zpráva, vím, že to bude znít neuvěřitelně, ale u nás doma je to opačně. Já balím zodpovědně a jak říkáte na apokalypsu. I když anonym, tak ale chápeme, že teda muž.
0: To bude muž. Tak je tady zpráva od Martiny. Ahojda, trochu odbočíme, my jezdili jako malí na 3 týdny na tábor. Brácha po 3 týdnech dovezl kufr zbalený v závorce od naší mamky. Tak jak s ním odjížděl, celou dobu chodil v jedných věcech a holinkách, takže odtud asi pramení to mužské balení věcí a potom se podepisuje, jo? Protože prostě co, no tak co den, to trenky a ponožky, když někam jedem, triko, nevím, 2-3 dny, kalhoty, to zvládneš na týden, že jo.
2: No ty se sám pochlubil, že jste nedávno jeli do Rakouska, řekni, co jsi zbalil a co jsi zapomněl.
0: No, zbalil jsem si na počet dní trenky a ponožky, a měl jsem 2 trika, 1 kalhoty, a když jsme přijeli na místo, tak říkám, s velkou ostudou, jo, styděl jsem se, říkám, to je mojí, říkám, já mám kartáček a pastu. Takže to je přesně ono, jo? Kreditka to všechno zachraňuje, takže první cesta vedla do nějaký místní drogerky, takže takhle my chlapi balíme asi, no.
1: Tak děkujeme za zprávy a je dobrý vědět, že teďka už teda posílají ty organizátoři ten plánek těch
0: ten věcí, seznam. Jsme klidnější, Davide, že jo?
2: Nenechali nás v tom.
0: My vám taky něco zbalíme na cestu do práce, všude, kde nás ladíte. Další hity, tohle jsou Jeleni, ještě jednu noc na Hit Rádiu, chvíli po 7:45.

0: Tohle jsou Jeleni na Hit Radio 7.20. Už za pár minut budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. O tom bude rychlá pětka, chvíli po půl osmé, na to počkejte. Jak se zúčastnit, všechno řekneme, nebojte. R-City, Adam Levin, další muzika pro vás, taky Camila Cabello, no a samozřejmě i taky info z dopravy, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Na pohádkovém koberci?
8: Přímo do pohádky koberců.
7: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
8: To jsou kusové koberce z celého světa.
7: Metrážové koberce a běhouny?
8: Kvalitní PVC v rolích?
7: Či vinylové a plovoucí podlahy?
8: Odborné poradenství?
7: Profesionální podlahářství?
8: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
7: Více na koberce@strnad.cz.
8: Pro každého dobrá rada.
7: Podlahu vždy od Strnada.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavené nepojízdné vozidlo vás teď ráno může zdržet, pokud jedete po dálnici D4 od Strakonic na Prahu. Auto stojí na kilometru 74,5, projíždějte tam s opatrností.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: Star City, Adam Levine, Locked Away. Je 7:30, dáváte si úterní Hit Radio, snídaní šampionů a teď si dejte Davida. Ranní update.
1: Pravidelná konzumace jogurtu může chránit před rakovinou střev. Dlouhodobá studie vědců z Harvardovy univerzity naznačuje, že jogurt může snižovat riziko některých agresivních forem kolorektálního karcinomu. Podle odborníků zatím pravděpodobně stojí jeho příznivý vliv na střední mikroflóru. Arnold Schwarzenegger prozradil recept na dlouhodobou kondici. Herec a bývalý guvernér Kalifornie tvrdí, že klíčem je pravidelný pohyb, disciplína a schopnost přizpůsobit trénink věku. Podle něj není důležité být nejlepší, ale nikdy se nepřestat hýbat. Noční troubení v americké obci měl na svědomí medvěd. Šelma se dostala do zaparkovaného auta v Colorédu, ale už z něj nedokázala ven. Celou noc tak nechtěně mačkala klaxon a marně hledala cestu ven.
0: Že vlastně celou noc troubil, tak už to nebyl medvěd, ale jelen.
2: Nebože.
3: Jsi říkal, že máš připravený nějaký fór.
0: A dál už pokračujeme podle příručky Lov na jelena. Pojďte si ulovit kurz Přemka Forejta, je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak jsme si teď mohli zahrát jelena možná, ne? By se hodilo.
0: Ne, je tam kamiáka bylo.
2: Když ti chci soutěžit na 777-937-777 a za chvíli se na to vrhnem.
0: Kamiáka bylo, Havana 731, pojďme na to.

0: Přemka Forejta. A pokud zodpovíte správně všech pět otázek, tak vám řekneme na na na. Tohle je Havana na Hit Rádiu 7.34.
1: Rychlá pětka. Dneska v rychlý pětce a celý tento týden hlavně hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. A to je teda dost.
0: No a o tohle si zasoutěží Verunka z Ostravy, kterou máme na telefonu. Ahoj Veru.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, že chceš soutěžit a naučit se vařit. Co takhle zvládáš uvařit teďka v aktuálním stavu, co?
2: No tak takové ty běžné věci.
0: Rozumím.
2: Čínu,
0: jasně.
2: Vajíčka.
0: Jasně. Máme to dost podobný, Veru. No tak pojďme na to, pět otázek a výhra je tvá. Zvládneme to?
2: Budu se snažit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď. Jaký plyn dýcháme, aby naše tělo mohlo fungovat?
2: Kyslík.
1: Ano. Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Verunko, jaké zvíře je ve znaku automobilky Ferrari?
2: Kůň.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Jaká je nejmenší česká mince?
2: Koruna.
0: Yes. Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké plodiny se dělá popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano.
3: A poslední otázka, na kterou odpovíš ano nebo ne, je Eiffelova věž v Londýně?
2: Není, ne.
0: Ale ano, ty vyhráváš! Věž
2: super,
0: není, ale ty máš kurz Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Verunko, je to tvoje.
2: Tak to je úplně úžasné. Děkuju strašně moc, jste mi udělali krásný den. Takže přeju i já krásný den všem ostatním. Děkuju.
3: Ty jsi boží, moc gratulujem.
0: Tak kurz posíláme, Verunko, zvládni cestu, slyšíme, že někam cestuješ a určitě tě někdy zase rádi uslyšíme.
2: Děkuju hrozně moc, opravdu hezký den všem.
0: Hezký den, ahoj,
3: ahoj.
0: Nashledanou.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity Ed Sheeran Old Phone. 7.40, dáváte si Hit Radio, hezké ráno.
1: Jestli jste v noci na dnešek nemohli spát, nebo máte poslední dny pocit, že vás všechno nějak víc štve, nebo naopak máte pocit, že potřebujete udělat nějakou životní změnu.
0: No, co se stalo? Honem, pojď.
1: Tak zatím stojí možná úplněk, který dneska nastane, bude to jelení úplněk.
0: Jelení úplněk.
1: Ano, jelení úplněk ve vodnáři. Nejseš ty vodnář, ty?
2: Ano.
1: Seš vodnář, fakt. Dobře.
0: Jak to na Davida působí?
2: No tak už dva dny nespím, takže tak.
1: Taky nespím, ale tady je víc znamení, na který to bude působit. Nejvíc by měl zamávat si jinak celkem pevnými znameními, tedy vodnář, lev, bík, to jsem zase já, a štír. Ty bys měl být teda, Míšo, jedinej v pohodě, tak já nevím.
0: No, v pohodě nejsem, ale dobře, beran.
1: Ale právě my teda můžeme cítit podle astrologů největší chuť něco utnout, změnit nebo konečně říct nahlas něco, co v sobě dlouhou dobu držíme.
0: Až by se mi to teda nemělo týkat, ten jelení úplněk, tak já teda přiznám se, taky poslední dva dny spím a ze včera na dnešek ten spánek byl teda nejhorší, jo, protože, jak říkáte, jelení úplněk, vlastně mi to dává smysl, protože od sousedů, hele, to byly jeleni v říji normálně. Takže tak to vypadalo u nás, no. Dan Barta, On My Head za malou chvíli, taky Selena Gomez a Marshmallow a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ráno jezdí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timber sport.
8: Zážitkový doprovodný program.
7: A 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy.
7: Totální nasazení. A David Kraus.
8: A Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival.
8: Mirotické setkání, loutek a hudby.
7: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Tak co, Klára?
13: Kámo, vadí, že je malej.
12: Malej? A řešíš to nějak?
13: Ne, na to je moc malej.
12: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
14: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud se teď pohybujete na Jindřichohradecku, pak si dávejte pozor v okolí Nové Bystřice. Máme informaci, že se tam přímo na vozovce pohybuje stádo krav, tak s tím počítejte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 8 minut 8 hodin, tohle je Selena Gomez, Marshmallow a úterní Hit Radio.
1: Občas slýchám, že mladí lidi mluví divně, že ta čeština už jako není co bývala. Tak schválně se zkusíme vrátit o pár století zpátky a dám vám kluci, a samozřejmě vy, kdo nás posloucháte, tak si to zkoušejte doma, v práci, v autě, kdekoliv jste taky, kvíz staročeštiny, jo? Ať vidíme, jak na tom jste.
0: Kdo bude mít přednost z nás dvou? David, já ti dám přednost, Davide.
2: Ty seš tak...
1: Nebo kdo bude vědět, tak dve?
0: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Takže první slovo, a to si myslím, že je jako známý, že byste mohli vědět, kdo je podle vás darmošlap? Dám vám výběr A, B, C. A, člověk, co chodí bos, za B, povaleč, co nic nedělá, a za C, tulák.
2: Tak já začnu.
0: Bčko.
2: Bčko.
0: Tak.
1: Je to tak. Tak věděli byste, co byla Kuběna? Za A, hospodyně, za B, milenka nebo nevěstka, za C, porodní bába. Kuběna.
0: Já bych dal Bčko.
2: Já taky, ale zkusím teda Cčko pro soutěž.
1: Tak, pro soutěž je to špatně, bylo to Bčko. Milenka nebo nevěstka byla Kuběna.
0: Kuběna, jasně.
1: Kdo to byl?
0: To mi dinosauři výjmenu.
1: Kdo to byl hmotospit? Za A, hospodář, za B, fyzik a za C, horník. Hmotospit.
0: Hmotospit, mě by zajímalo, proč pořád odpovědi jsou Bčko. Byl to fyzik.
2: Já říkám, že to bylo Cčko.
1: Byl to fyzik. Opravdu dinosaurus. Takže.
0: 3-1.
1: A tohle je hodně známý. Co znamená špás? Za A, legrace, za B, hra v kostky, za C, vesnická slavnost.
0: Máš přednost.
2: Tak já řeknu ještě jednou.
1: Co znamená špás? A. Za A, legrace.
2: Legrace, špás je legrace.
1: Ano, špásovat. Aha. Je to tak, legrace.
0: To je legrace.
1: Kdo to byl mordýř? Byl to za A kat, za C, teda za B válečník,
2: za C?
1: A nebo za C vrah.
2: Vrah, já říkám C.
0: Nevím, jak zněla otázka, říkám C vrah.
1: Mordýř byl ano, vrah.
0: Mordýř, nebo mortýř.
1: Mordýř.
0: Mordýř, jako mordýř. Zamordovat.
1: Tak. Co to byla halama? Za A, velký nešikovný chlap.
0: Halama!
1: Za B obr, a nebo za C sedlák. Halama.
0: Nevím.
2: Taky nevím, sedlák.
1: Velký nešikovný chlap to byl, halama, takže Míša halama. Tak, co je to trůňk? Za A, alkoholický nápoj nebo panák, za B, dřevěný pohár, za C, sud na víno. Trůňk.
2: Sud na víno.
0: Sud na víno.
1: Alkoholický nápoj nebo panák?
0: Nebo alkoholický nápoj.
2: Kolik jich tam ještě máš? Poslední. Přestává to být špás.
1: Poslední.
0: Poslední, jo?
1: Tak a je to hezký finále. Úplně poslední slovo je mrdě. Co to podle vás znamenalo?
0: Mrdě?
2: Mrtě?
1: Mrdě.
0: Mrtě. Mrtě. Mrdě. To se říká hodně, že jo? Mrtě.
1: Ale tohle je zde. Za A, neposedné dítě nebo rošťák. Za B, nadávka. A za C, malý čert.
0: Tak já si myslím, že...
2: Neposedné
0: dítě. Kořen slova tam je, tak asi neposedné dítě, no.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ano. Že až vám někdo řekne, že ten váš syn je fakt mrdě, tak to nemyslí špatně.
0: Že to je neposedný teda dítě.
1: Jo.
2: Takže jsem vyhrál nakonec.
0: No, já si myslím, že jsem mrdě. Klingande, Jubel, to jsou další hity, respektive jeden song do 8, než vám David dá další zprávy. No a samozřejmě po celé Miley Cyrus, taky Bastille, hezké ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Přepočítávám trasu.
7: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
6: Nejedete na STK Vodňany.
7: Cože?
6: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
5: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
8: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nafta po konci cenové regulace výrazně zdražila. Za poslední týden vzrostla její průměrná cena o 3 koruny na téměř 44 korun za litr. Po zhruba 3 měsících je tak nafta opět dražší než benzín. Ten zdražil podstatně mírněji, v průměru o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů za litr. Podle analytiků se zdražení nafty očekávalo kvůli konci státní regulace i jejímu nedostatku na trhu. Rusko prodává další část svých strategických zásob. Po rekordním prodeji zlata nyní Kreml nabídne v aukci také přírodní diamanty ze státních rezerv. Rusko už letos prodalo přes 43 tun zlata, což představuje největší úbytek zlatých rezerv za posledních 25 let. Podle analytiků se Moskva snaží získat další peníze do státního rozpočtu. Polsko otevřelo svůj první komunitní les. Nový les u Vratislavy nabídne lidem prostor pro odpočinek, sport i pobyt v přírodě. Současně má pomoci chránit krajinu, zadržovat vodu, zlepšovat kvalitu ovzduší a omezit těžbu dřeva. Areál je rozdělen do několika zón, od rekreačních částí až po území, kde bude příroda zcela bez lidských zásahů. Podobné komunitní lesy chce Polsko postupně vybudovat také v okolí Varšavy, Krakova nebo Poznaně. A teď už pojďme do regionu.
10: První služba a hned zážitek na celý život. Nový lékař táborské záchranky pomáhal v sobotu ráno u porodu přímo v sanitce. Posádka vezla maminku do táborské porodnice. Po necelých 2 kilometrech ale musela zastavit. Malý Tomášek přišel na svět v 9 hodin a 7 minut. Maminka i chlapeček jsou v pořádku. Nejchladnější den tohoto týdne máme za sebou, ode dneška stupnice teploměrů polezou vzhůru, v úterý naměříme do 27 stupňů a čeká nás povětšinou jasno či polojasno.
11: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: A taky Davidem, hezké ráno.
12: Hezký dobrý ráno.
16: Snídaně šampionů.
15: Atmosféra tady ve studiu je, dalo by se říct, až nakažlivá, tak doufáme, že i u vás v práci, doma, kdekoliv jste v autě, máte veselo. Veselý budou i další hity.
12: Před náma Vasil, taky Miley Cyrus.
15: Vasil.
12: To jsem neřekla.
17: To jsi řekla.
15: Já jsem říkal, a kde je ten Vasil, co? Miley Cyrus a Vasil, pojďme na to.
0: Hit Radio Factor.

0: Jo, Bastil nebo Vasil, jak říkala Jasmil.
1: Já jsem říkala Jasmil.
0: 8 hodin, 10 minut. Krásné ráno z Itrádia.
2: Jestli pak víte, co je možná nejnebezpečnější místnost u vás doma pro váš vztah?
0: Nejnebezpečnější?
2: Ano.
1: Kuchyně.
0: Tak, kuchyň, když naštveš manželku nebo přítelkyni, tak tam je spousta nůžů, že jo? Tak.
2: Ano, ale ty k tomu nepotřebujeme pro ty hádky. Je to koupelna, protože podle nového průzkumu se každý pátý pár pohádal nebo dokonce rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A já můžu potvrdit, já se každý večer vstekám, když je Kuba ve vaně, protože on si napustí tu vanu, teďka si tam lehne a když z ní vylejzá... Mm-hmm. Tak ono to není tak, že zatneš jako břišní svaly a prostě se jenom normálně z lehu posadíš. No. On se jakoby, on vyjede po té vaně, že se sklouzne, tudíž celou tu vodu on zvedne a vyhodí za sebe, za tu vanu a namočí všechny skřínky, co tam máte. A kdo to pak vytírá? Já, protože on řekne, ale to ničemu nevadí.
0: Ale já nevím, jak to vypadá tvůj Kuba, jak je jakoby prostorově řešený, ale já když odcházím z vany, tak já si svoji vanu beru sebou teda. Já si myslím, že řekneš, že když vyleze z vany, že tam nechá tu čárku vlastně dokola, jako to po sobě neumije třeba, to se taky občas stane.
2: To se taky děje, no.
0: To se taky děje, nicméně, teda dobře, ať nestřílíme do vlastních řad jako chlapů, tak já teda musím říct, že sdílet domácnost se ženou má taky obrovský jako úskalí. A to, že my chlapi čistíme odtok kvůli vašim vlasům a všem možným v průměru tak, abych nekecal, cirka tak dvakrát denně, jako jo.
2: To se přiznám, že Kuba taky čistí, no. Ano, prostě když si holka myje vlasy, tak těch vlasů padá strašně moc.
0: Strašně. No jo, obrovská spotřeba toaletního papíru
2: a
0: taky.
2: A vlastně ono to není ani jako tolik vlasů, ale to mi vysvětlovala kadeřnice, že ten vlas je dlouhej, takže ono vypadá, že jich je hodně, ale to je jenom hodněkrát stočený třeba jeden vlas, chápeš?
0: Tak hlavně, že si to dokážeš tady jako obhájit. Co David, jak to vypadá u vás doma?
1: Taky vlasy a strašných krémíčků, gelíčků. Mm-hmm. Šminek, já nevím čeho všeho.
0: Je vlastně pravda, že chlap, já když si představím naši koupelnu, tak chlap, já mám jednu takovou malou poličku, nevím, tak třeba 10 cm, jo, a zbytek jsou různý peripetie, a to je krémíček a tady nějaký šminky, jak ty no říkáš, všechno, no, a co my jsme prostě normálně utlačovaný.
2: Tak co by ne? Tak co je pro vás doma ta jedna maličkost, kterou váš partner dělá v koupelně a vás to během 3 vteřin úplně vytočí? Jo, může to být i třeba nezvedání takových těch...
0: Prkinga.
2: Jo, třeba. Já jsem chtěla říct těch hadrů na nohy, že jo, pod vanou, těch koberečků takových. Tak nic.
0: Jasmine, jak to vypadá u vás doma? Máte doma hadry na zemi v koupelně?
2: Ne, takový ty koberečky, jak si osušíš nohy o to.
0: A kam to pak dáváte? Vany.
2: No, dám to přes tu vanu, ať to uschne hezky, ať tam pak nemám mokrý nohy, když tam vejdu znova, mm-hmm, že jo?
0: David začal kulit oči. Myslím si, že taky David nedává koberečky přes vanu.
1: To taky neděláme.
0: No tak pojďte nám dát vědět, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777. Otázka zněla.
2: Otázka zněla, co vás během 3 vteřin vytočí do běla, když partner dělá v koupelně.
0: Těšíme se na vaše zprávy. Alex Warren, Ordinary, 8 hodin, 13 minut, hezké ráno. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

taky. Život s tebou se mi vážně líbí, bude to tím, že jsme originál, jen někdy hledáme signál. Prosím, dneska večer poprvé vaše ruce!

0: hledáme. Za 10 dní Marek Ztracený, Letenská pláň. Teď u nás na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno.
1: Každý pátý pár se rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A my jsme se ptali, co vytáčí vás, co dělá váš muž či žena doma. Tak Martina píše, ahoj, můj manžel zleje koupelnu až na strop a nikdy nedá zpátky šampóny tak, jak byly. To je další věc, no, ty šampóny.
0: Je pravda, že někdy se ta sprchová hlavice prostě splaší a je to mokřejší víc, než je zdrávo. Máme tady spoustu hlasovek třeba od Milana.
2: Ahoj lidi, mě vytočí to, když je pasta a zubní kartáček tam, kde nemá vejt. A hlavně potom, když se neuklízí, když si přítelkyně rozčeše vlasy a prostě je chuchvalce vlasů. To nesnáším. Hele, pohodový den, ať vám přiteče. A ne, že se upečete v těch 40.
1: Ale pohodovej den i tobě.
0: Pohodovej den i tobě, Milane. Pohodovej den i tobě. Chuchvalce vlasů, to jsme tady probírali, souhlasím. Další hlasovka od Jarky.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak co mě dokáže úplně strašně vytočit, co můj muž dělá v koupelně? Tak když se oholí, tak tam samozřejmě nechá tu holící pěnu, pokud možno otevřenou. Na umyvadle leží holící strojek a v umyvadle jsou oholené vousy.
1: Jarko, jsem děkuju. Já jsem tohle chtěla dodat. Vousy v umyvadle, to je vlastně na té úrovni, podle mě, co máte vy, ty vlasy, že jo, v těch
0: No ty vaše vlasy, no. No. No, my jsme se tady, David pokyvuje, je to tak, no. Ten strojek ještě jako půl bídy, jo, ale ty vousy, i když to směješ po sobě, což by tak jako mělo být, tak ono stejně, jeden vousíček malej tam někde zůstane a je prostě problém, oheň na střeše, jo, kvůli jednomu blbýmu vousu, hlavně, že neotejká odpad, no. Tak, je tady taky hlasovka od Dany.
4: Dobré ráno do studia. Já teda musím říct, že mě úplně maximálně dokáže vytočit, když chlap jde do koupelny, sleče se a to špinavý prádlo položí vedle toho koše na zem. On prostě není schopný otevřít ten poklop a dát to dovnitř, ale položí to vedle toho na zem. To bych normálně úplně vždycky vyletěla z kůže, když tohle to vidím. A je to každý den a každý den se s tím rozčiluju a myslím si, že to nikdy neskončí, tak asi by měl přijít čas na nějaký smíření možná.
1: Jako všechno tohle se u nás doma děje, taky si říkám, že musím být jako permanentně naštvaná, když to poslouchám. Všechno to splňuje můj Kuba tohleto.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Heleny.
5: Krásné, dobré ráno. Tak můj muž mě úplně na 1000000% dokáže vytočit tím, když já umyju celou koupelnu, opravdu fakt ji mám uklizenou. A on, jak když má radary, ten moment povídá, já se jdu oholit. No. Takže si pánové umějí představit i ženy, co v té koupelně je. Všude. Všude jeho jemný fousy, všude po celé koupelně. Tak to vám upřímně říkám, to bych ho v ten moment zabilo. A vy na krásné to dopoledne, zdraví Hela z Lánova.
1: Vy na to podle mě opravdu máte ale radary. To se fakt děje vždycky po umytí koupelny.
0: Přiznáme se k tomu, Davide, že to tak je.
6: Ano.
0: Ano. Já jsem si vzpomněl nedávno taky, koupelna umytá, já jsem se šel oholit hnedka potom a říká, nejdi se holit, že ne? Nešel jsem, nedovolil jsem si. Máme tady ještě hlasovku taky od našeho Tomáše, který se evidentně vrátil z dovolené, protože dlouho to tady nebylo.
7: Ahoj, tady Tomáš.
8: Ahoj, tady Tomáš. Já mám taky v koupelně takovou malou poličku, kde mám pár věcí. Ale co mě vždycky úplně normálně vytočí, je to, že tam vždycky najdu po tý svý tamponky, jo, na to matlání, na ten obličej, to čistění tou micelární vodou a nějaký ten uchošťour, jo, nebo otevřený tyhle ty krémičky, nějaký to víčko, jo, teď to daný úplně někde jinde u umyvadla, jo, místo, aby to bylo uklizený, nebo nějaká ponožka, jo, nebo nějaký spodňáry se tam někde válí. A to vždycky normálně dokážu vyskočit normálně z kůže, jo. To ty ženský chtějí, aby jsme si zvedli prkínko, položili prkínko, aby jsme to tam nemochcali, jo, nebo něco takového, ale s těma ženskýma se to taky někdy nedá. Někdy jsou taky opravdu na zabití.
0: Tak, je dobrý, jestli ty hlasovky někdy poslechnou taky dopředu.
1: Děkujem, že jsi zpátky, Tome.
0: Takhle, ať to nějak jako zavřem, já se ho zčotnul a je to tak 50-50, takže ženy. chlapi, nemáme si navzájem vůbec co vyčítat.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Přestup milénium. Konečná stanice Dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
10: Mirá,
9: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
10: Migové,
9: Harley,
10: Xindle X,
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
14: Co to je?
15: Dopravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No tak to si rozumíme.
16: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
18: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
19: Už tam budem?
20: Nech toho.
19: Později už tam budem.
20: Přestaň, štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Táborsku u Zlukova. Dnes tam pracují silničáři a jezdí se proto objížďkou. No a opatrně taky na dálnici D4, kde omezení čeká na kilometru 74,5 směr Písek.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.

0: dorazí do českých kin už 10. září. Film mapuje comeback i jejich společné turné v roce 2025. Nabídne dosud nevídané záběry ze zkoušek, koncertů i zákulisí jednoho z největších rockových návratů posledních let. Na světě se dnes používá asi 7,5 tisíce jazyků, přesto je to podle odborníků výrazně méně než v minulosti. Historicky totiž lidstvo mluvilo desítkami tisíc různých jazyků, z nichž velká část během staletí zanikla.
1: 7,5 tisíc jazyků.
0: A mnoho z nás neovládá ani jeden.
2: Ani ten mateřský pomalu.
1: No já si občas říkám, že my chlapi bychom občas spotřebovali Duolingo na vás ženy. Když řeknete nic, tak si vybere, jaký to má význam. No doubt, it's my life, další hit je pro vás 8.33, tohle je Hit Radio.
0: To jsi řekl hezky.
1: Krásné ráno.

0: 9 minut po půl deváté v uších úterní Hitrádio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno. Místo spolujezdce je prý ta nejhorší pozice v autě. Jak pro řidiče, tak pro toho, kdo tam sedí. No a kdo je vlastně ten nejhorší spolujezdec, co vás nejvíc vytáčí, tak to probereme za malou chvíli. Už teď o tom můžete popřemýšlet. No a samozřejmě za chvíli nabídneme taky další muziku. Lady Gaga, Abracadabra, a vyplatí se počkat taky na Baby Goodbye, to bude ale Farben tady na Hitrádiu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Přepočítávám trasu.
3: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
2: Nejedete na STK Vodňany.
3: Cože?
2: STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Když máte chuť
13: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
12: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
14: Tak to kecáš.
15: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
14: A co na to jeho holka?
15: Našla si jinýho. Ten mám malej.
14: No jo, zlatej malej.
16: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Baby Goodbye. Tohle Ale Farben na Hit Rádiu 8.49, díky, že posloucháte, krásné ráno. Máme tady naprosto ultimátní statistiku. 4 z 5 šoférů tvrdí, že je vytáčí, když jim spolujezdec prošlapává podlahu. Aneb nejhorší spolujezdci. Jasmin tady ukazuje na sebe, takže ty dupeš na brzdu, když jedete s Kubou, jo? Na virtuální brzdu teda.
1: No, on mi spíš říká jako nesyť, že vždycky já, prosím tě, nesyť mi tady,
0: ono, anebo,
1: nebo já tě vysadím. Jo.
0: Anebo pozor!
1: Přesně.
0: A to nestihneš a přitom to auto je kilometr daleko. Jo.
1: Ale zase, hodněkrát jsem nás už takhle zachránila a to Kuba přiznal, ale většinou straším, i když se nic neděje, to jo.
0: Co mě třeba osobně rozčuluje, možná se v tom poznáte i vy, kdo posloucháte, když někdo začne klepat nohou. Nemusí to být spolujezdec, je to kdokoliv a ono, paradoxně, tak to je cítit v tom autě. I v autě, co jede, když klepeš tou nohou, tak ono to tak jako pohupuje, jo. A nebo co teda je další ultimátní věc, když se ti spolujezdec předkloní, když potřebuješ couvat a ty přes něj nevidíš do zpětného zrcátka. A myslím si, že to seš taky ty. A no, pak ti Kuba říká, prostě uhni, já nevidím. Že jo?
1: Jo, ale neděje se to jen při couvání, ale nevím, odbočuješ, potřebuješ vidět třeba doprava, já se tam kouknu no, místo něj a on, prosím tě, nevidí.
0: No jasně, nebo spolujezdec drobitel.
1: Jo, to jsem taky já.
0: Takže všechno sedí na tebe. Tak jaký spolujezdce nemáš ráda ty, jestli bys teda něco našla?
1: Já jsem většinou passenger princess, jak se říká, ale když už řídím, tak tam se mnou je vždycky jenom Kuba a ten vlastně jako je pohodář.
0: No, takže, no pohodář, to jednak vypadá, no. Takže ty jsi prostě ta, co mu ničí nervy a on je prostě pohodář. Dobře, no. No tak jestli se u vás v autě právě teďka rozhořila tichá domácnost, protože jste se v tom poznali, tak my vám radši pustíme za chvíli song.
1: Ještě tady mám pro inspiraci, abyste věděli, co nám třeba napsat. Od Lenky zprávu. Nejhorší spolujezdec je moje vnučka. Vleze do auta a už všechno komentuje. A to jsou jí jenom 4 roky a stále dokola je jediná hláška, když se rozjedeme. Pusť tam Sigma Boy. Takže možná i takhle, co se týká playlistu, že jo? Náročný.
0: Sigma Boy. Máme tady takový Sigma Boy pro nás starší. Volger Moon, Shut Up and Dance na Hit Radio. Dobré ráno.

0: je poslední song úterní snídaně šampionů. Ellie Goulding, Diplo a Swae Lee. Close to me v 8.56 a my bychom vám vlastně měli zatleskat. Zatleskat, že jste to tady s náma dneska vydrželi, protože ač je úterý, tak atmosféra tady byla opět páteční.
1: Bylo to divoký, už to tak divoce včera začalo.
0: Ale vy jste si začali, vy jste nám posílali hlasovky a zprávy, tak dobře, hodíme to na vás a my jsme za to moc rádi, tak doufáme, že zítra to bude pokračovat podobně. Potkáme se tady v 6 a my se na vás budeme moc těšit.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Mějte hezký úterý, zvládněte to v práci.
1: A tak ahoj, tak ahoj.
0: Mějte se. Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme se podívat na silnice. Faktoráci, pozor si dejte, když jedete z Mirotic na Varžavov. Je to na Písecku, leží tam sražená srna na vozovce, takže opatrně, průjezdní to je, ale samozřejmě do toho zbytečně nevlítnete. A další nehodu máme hlášenou, když se jede z Vodňan na Číčenice na Strakonicku, tak tam je havárka osobáku, který naboural do kapličky. Na místě probíhá vyšetřování nehody, ale průjezdní to tam je samozřejmě. Mě taky s opatrností. Všude jinde, kde nás ladíte, by to mělo být bez nehod, ale kdybyste přeci jen o něčem věděli, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
5: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
6: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
5: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě. Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
7: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
5: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz. Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: 9 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Vláda schválila návrh na převody aut online bez návštěvy úřadu. Zároveň byla pro doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidel do výdejních boxů a výdejních míst. Novela o podmínkách provozu vozidel zavádí také přenositelnost registračních značek. Teď ji projedná sněmovna. Šéf rezortu obrany Jaromír Zuna dnes na ministerstvu přijme svého moldavského protějška Anatoliho Nosatyho, který do České republiky zavítá na oficiální návštěvu. Součástí programu budou i jednání členů obou delegací. Konkrétní témata ale rezort nezveřejnil. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, zveřejnila i policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Nováček naší nejvyšší fotbalové soutěže, tým Artis Brno ve své premiéře, v nejvyšší soutěži podlehl Mladé Boleslavi 2-4. O první ligové body se Artis pokusí v sobotu na Slovácku, se kterým na jaře dvakrát jasně prohrál baráži. Do ligy se pak dostal po vyloučení Karviné za ovlivňování zápasů.
10: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na lodní doprava info.
3: Spolu se podíváme ještě na počasí. Dneska už se nám to začne hezky vyjasňovat. Dopoledne čekejte ještě polojasno během dne, ale bude, jak už jsem říkala, se krásně vyjasňovat. Budeme mít jasno. Nejvyšší teploty se nám budou pohybovat v rozmezí od 25 do 28 stupňů Celsia a na horách naměříme od 20 do 23 stupňů.
2: Hit Radio Faktor.
3: Přeju vám krásný úterý, faktoráci. Já jsem Dani Formánková, 9. hodina je tady. No a dopoledne na Hit Radio Faktor startuje.

The Fate of Ophelia, 9 hodin 12 minut, vyladíte Hit Radio Faktor. Faktoráci, já mám pokaždé úplně stejnou ranní rutinu a je úplně jedno, jestli přijdu do rádia s velkým předstihem nebo tak na čas. Přijdu, odkóduju si dveře, odložím si svoje věci, zapnu počítač, ale tím rozhodně moje práce nezačíná. První moje cesta vede ke kávovaru, který už na mě s otevřenou náručí čeká. Udělám si kafe, v klidu si ho vypiju a teprve potom jsem schopná normálně fungovat a pustit se do práce. Bez téhle ranní rutiny to prostě u mě jinak nejde. Teď mě ale zajímá, jak to máte vy. Bez čeho po ránu nedáte ani ránu? Musí to být kafe, čaj, sprcha nebo třeba pár minut nějakého absolutního klidu? Napište mi na náš WhatsApp 724883596. Číslo jen tak mimochodem najdete připnutý i na našem Instagramu. Fakt mě to zajímá, tak mi dejte vědět. Teď jdeme na další hity, tohle jsou Imagine Dragons.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Line na Hitrádiu Faktor. Máme 9 hodin a 24 minut. Faktoráci, před chvilkou jsem se vás ptala, bez čeho prostě po ránu nedokážete fungovat. A musím říct, že na WhatsAppu se to teda pěkně rozjelo. Třeba Martin napsal, já si musím dát kafe, ale než ho vypiju, tak na mě prosím, nikdo nemluvte. Ani dobrý ráno, to je úplně zbytečný. Pak přišla taky zpráva od Verči. Já nepotřebuju kafe, mně stačí, když se ráno třikrát vrátím domů, protože jsem pokaždý něco zapomněla. Pak už jsem definitivně probuzená. Verčo, já s tebou musím úplně souhlasit, protože v tomhle se vidím taky a věřím, že i většina z vás faktoráků. No a pobavil mě i Honza. Já mám ranní rituál jednoduchý. 5 budíků po 10 minutách. Ten první je prosím pěkně jenom informativní o tom, že ráno opravdu existuje. Chodí mi od vás mraky zpráv a musím přečíst i tuhle. Ta byla krátká a výstižná. Ta přišla teda od Petra. 2 kafe po sobě. Bylo to rychlý, bylo to krátký, Petře, možná si dej ještě to druhý, ať ten den pořádně nastartuješ. Já vám k tomu samozřejmě faktoráci pošlu další hity, můžete mi posílat další zprávy, díky moc za to, že vysíláte se mnou, že jste tady online a v tom éteru, že jsme propojení, klidně se nestyďte a pošlete mi i nějaké hlasovky, ať to pošleme dál. Za malou chvíli se můžete těšit na další hity, mám pro vás nachystanýho Cyrila a taky Rixon, Me and My Broken Heart, tak zůstaňte s náma.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
2: Migové,
1: Harley,
2: Xindle X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
9: Jasně, já ti splním přání, Trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Když máte chuť.
14: A něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
13: no originálního.
12: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard.
13: A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Cyril a jeho Strumbling na Hitrádiu Faktor. Máme 9 hodin a 34 minut. Faktoráci, od zítřka se nám zase vrátí tropické teploty a možná právě teď budete litovat, že nejste v Japonsku. Tam totiž přišli s opravdu netradiční novinkou. Přenosnou chladící kabinou pro jednoho člověka. Vypadá to jako lednice na kolečkách. Dovnitř si sednete, za 10 minut vás ochladí vzduchem o 5 stupních a po 20 minutách se sama vypne, aby vás nepřechladila. Jen teda, jestli si říkáte, že byste ji chtěli domů, tak si připravte skoro 194 tisíc korun. Já mám ale pocit, že pro většinu z nás bude letos jistota i větrák, nebo studení pití a taky hledání stínu. Tohle všechno určitě se dá nějakým způsobem zařídit, ale ta přenosná chladnička by byla dost dobrá. Teď už jdeme na další hity. Do éteru posílám takovou klasiku, bez který by to prostě tady nešlo. David Koller a jeho Chci zas v tobě spát. Právě teď v éteru Hitrádia Faktor.

0: Sorry. No.
1: Ladíte Hit Radio Faktor. Máme 9 hodin 43 minut a tohle byl Friends hitem If I Were Sorry. Faktoráci, naše kolegyně Jana Křížová je teď zrovna na Zanzibaru a když jsem ráno otevřela článek s titulkem Turistku na Zanzibaru kouslo nejméně děsivé zvíře, tak první, co mě napadlo, bylo, ježiši Jani, jsi v pohodě, jako co se děje? Naštěstí teda musím říct, že nešlo o Janu, ale o nějakou turistku, kterou při natáčení videa překvapila mořská želva a zakousla se jí do stehna. Takže až budete mít pocit, že želvy jsou jen roztomilí pohodáři, radši jim nechte jejich osobní prostor. Nikdy totiž nevíte, kdy z obyčejné fotky vznikne zážitek, na který jen tak nezapomenete.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
4: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
5: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up, balet, timbersport,
5: zážitkový doprovodný program
4: a 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy,
4: totální nasazení a David Kraus
5: a Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival
5: Mirotické setkání, loutek a hudby
4: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
6: Smart, chytrá, chytřejší Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 9000 korun. Jen do konce srpna.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velkej.
9: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
10: Dík. Fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
6: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme se podívat na silnice. Pozor si dejte v Písku v ulici Jungmanova, je tam nehoda dvou vozidel. Na místě probíhá vyšetřování nehody a minimálně ještě takovou hodinku vyšetřování probíhat bude. Všude jinde je to bez nehod, ale kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
7: Toto je...
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Rozhodnutí o délce docházky v základních školách musí vycházet z odborné debaty a široké společenské shody. Podle Asociace ředitelů základních škol to nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. O možném zrušení 9. třídy mluvil předseda sněmovny Tomio Okamura. Nepřehledný přechod u mateřinky v Horní Stropnici na Českobudějovicku se dočká lepšího značení. Rodiče po obci dlouhodobě požadují úpravu místa, kudy denně projíždějí desítky kamionů naložené dřevem. Sepsali kvůli tomu i petici. Starosta obce slibuje bezpečnější přechod už na začátku školního roku. Zájezdy ve Středomoří nejsou v ohrožení kvůli ničivým požárům. Uvedli to cestovní kanceláře s tím, že místa, kde Češi tráví dovolenou, nejsou přímo zasažena přírodními katastrofami. Kromě Francie a Španělska v Evropě s požáry bojují také v Itálii a v Řecku. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby v Opavě padli 0-2. Karvinští navíc od 65. minuty dohrávali bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Počasí se dneska krásně vylepšuje, ranní oblačnost pomalu ustupuje a během dne se bude dál vyjasňovat. Teploty zamíří na příjemných 25 až 28 stupňů, takže jestli plánujete oběd venku nebo odpolední koupání, dneska jste si stopro vybrali správný den.
11: Hit Radio Faktor.
0: Krásný dopoledne, faktoráci, já jsem Dani Formánková, 10. hodina je tady a já vám do éteru posílám Lost Frequencies.

Hit Radio Faktor a tohle byla Christina Aguilera. Faktoráci, jestli máte rádi Marka Ztraceného, tak teďka 100% zbystřete. Už 7. srpna čeká Prahu na Letný jedna obrovská koncertní show. A nejlepší zpráva, vy u toho můžete být taky. Na našem Instagramu právě soutěžíme o 2 vstupenky na Marka Ztraceného, takže určitě leďte na naše sociální sítě, mrkněte na podmínky a zapojte se. Byla by fakt škoda nechat si takovou show utéct. A já se vám přiznám, budu tam taky. Tak třeba se na Letný potkáme. Hodně štěstí v soutěži Faktoráci, třeba se to štěstí usměje právě na vás. Teď už další hity, One Republic, Coding Stars.

0: Tohle byla skvělá poetika s hitem Zkouším žít na Hit Rádiu Faktor. Máme 10 hodin a 22 minut přesně. Kam vyrazit? Jako první si do kalendáře poznamenejte sobotu 1. srpna, kdy se v Neresticích uskuteční jubilejní 25. ročník Strašení v Neresticích. Čeká vás plný den zábavy pro děti i dospělé, workshopy, malování na obličej, skákací hrad a hlavně téměř 3-kilometrová strašidelná trasa s pohádkovými i strašidelnými stanovištěmi. Večer pak celou akci zakončí pohádka a ohňostroj. Ještě do zítřka pak můžete stihnout návštěvu modelového kolejiště v historické remíze u nádraží v Bekyni. Uvidíte modely vlaků, popojíždějící vláčky i legendární elektrickou lokálku Elinku. Otevřeno je od 9 do půl čtvrté a děti do 6 let mají vstup zdarma. A pokud máte rádi pohádky, tak až do 31. července pokračuje v Třeboni pohádkový chlum. Těšit se můžete na vodníky, pohádky, průvody, soutěže, dílničky, jízdy na koních i večerní programy. Zkrátka ideální tip na letní výlet pro celou rodinu.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdí líp. Leap Motor.
7: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
8: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
9: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
8: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.
10: Na pohádkovém koberci?
11: Přímo do pohádky koberců.
10: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
11: To jsou kusové koberce z celého světa.
10: Metrážové koberce a běhouny?
11: Kvalitní PVC v rolích?
10: Či vinylové a plovoucí podlahy?
11: Odborné poradenství?
10: Profesionální podlahářství?
11: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
10: Více na koberce-strnad.cz.
11: Pro každého dobrá rada?
10: Podlahu vždy od Strnada.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Luis Capaldi, Someone You Loved. Vyladíte Hit Radio Faktor a jestli už teď plánujete víkendovou grilovačku, posezení s kamarády nebo jen pohodu na zahradě, tak playlist prosím pěkně vůbec řešit nemusíte. Od pátečního odpoledne až do neděle totiž na Hit Radio Faktor vypukne Summer Party. Čekají vás ty největší letní hity za posledních 30 let, takže o tu správnou letní atmosféru se postaráme za vás. A já vám teď dám malou ochutnávku toho, na co se můžete o víkendu těšit. Do právě teď posílám Shaggyho a jeho Summertime. Tak si to užijte, faktoráci.

0: Ladíte Hit Radio Faktora, tohle byl David Guetta, Townsend a Is It Them Gone, Gone, Gone. Teď se vám přiznám bez mučení. Jako ženská na Formulu 1 úplně nejsem, moc na to nekoukám, nevyznám se v pneumatikách ani strategiích v boxech. Ale když jsem dneska viděla vítěze posledního závodu Landa Norrise, tak si říkám, možná ze mě bude najednou velká faninka. Nejenže vyhrál velkou cenu Maďarska a připsal si první letošní vítězství, ale ruku na srdce, je to taky pořádný fešák. A myslím, že spousta chlapů by vůbec nebyla proti, kdyby jejich drahá polovička najednou doma prohlásila: miláčku, pustíš mi tu Formuli 1? Holky, věřte mi, stojí to za to, ale jako až na ten konec si musíte počkat, protože až tam jsou pořádně vidět, jo? Takže na to určitě koukněte, to je takové moje doporučení ode mě pro vás. My jdeme radši na další hity. Za malou chvíli se můžete těšit na Pink a taky na Krištofy.
1: Přepočítávám trasu.
2: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
1: Nejedete na STK Vodňany.
2: Cože?
1: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
3: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
4: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Tak co, Klára?
10: Kámo, vadí, že je malej.
9: Malej? A řešíš to nějak?
10: Ne, na to je moc malej.
9: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem. S garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na e-pohledávky.cz.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Faktor a tohle byl skvělej Ray Dalton s hitem Blood Runnin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme se podívat na silnice. Ještě stále probíhá vyšetřování v Písku v ulici Jungmanova, kde je nehoda dvou osobáků. Na místě je teda policie a nějakou dobu vyšetřování nehody ještě probíhat bude. Všude jinde, kde nás ladíte, tak je to úplně bez nehod, takže ať už máte namířeno kamkoliv, tak dobře doražte. A kdyby něco, tak vaše info, dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Už tam bude.
2: Přestaň,
3: štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirá,
6: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
7: Migové,
6: Harley,
7: Single X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
13: Je 11 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat, její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Pozor na klíšťata. Počet případů lymské boreliozy na jihu Čech letos překonává historická maxima. Hygienici jich evidují skoro 470, což je o téměř 150 více než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici tisíce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v noci na dnešek našeho času přiletěl do Spojených států. Setkat by se měl se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Jak Zelenský uvedl na síti X, se šéfem Bílého domu chce jednat především o obraně před balistickými raketami a o strategické spolupráci. Avizovaná vedra opět mění sportovní program. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Jestli se právě chystáte vyrazit ven, mám dobrou zprávu. Obloha se během dne dál projasňuje a čeká nás opravdu příjemné letní počasí. Odpolední maxima vyšplhají na 25 až 28 stupňů, na horách bude kolem 20 až 23 stupňů Celsia. Tak si užijte sluníčko, dokud je ho co nejvíc.
11: Hit Radio Faktor.
0: Přeju vám krásný dopoledne, faktoráci, 11. hodina je tady, já jsem Dani Formánková a společnou hodinu si ještě užijeme.

Safe and Sound na Hit Rádiu Faktor. Faktoráci, narazila jsem na jednu zajímavou studii, která říká, že spousta lidí z generace Z si radši nechá ujít svoje peníze, než aby kamarádovi připomněla, že jim dluží. A já si říkám, možná je to taky tím, že část těch peněz jsou ještě pořád peníze rodičů, tak to možná tolik nebolí. Ale teď vážně, mě by asi bylo trapnější se pořád vymlouvat a dluh nevrátit, než někomu slušně připomenout, hele, nezapomněl jsi na mě. Tak schválně, Faktoráci, jste tým Nechám to být, anebo připomenout se hned. Jdeme na další hity, tohle je Avicii s hitem Hey Brother.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Právě teď nám na Hit Rádiu Faktor dohrála Rihanna s hitem California King Bed. A tenhle song bych klidně věnovala všem dnešním oslavencům. Takže všechno nejlepší všem Viktorům a Alinám. A víte, že jméno Viktor pochází z latiny a znamená vítěz? Takže všem Viktorům přeju, ať dneska vyhrají alespoň nad úterým. No a pokud znáte nějakou Alinu, nezapomeňte jí popřát. Třeba jí tím uděláte lepší den. A jestli jste to náhodou nestihli hned po ránu, ještě máte spoustu času to napravit. Krásný svátek všem Viktorům a Alinám. Za malou chvíli další hity, těšit se můžete na Milese Smitha a nebo Lily Wood s hitem Prayer in the Sea. Tak zůstaňte s náma, faktoráci. Hit Radio.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte hit Radio Faktor a tohle byl skvělý Miles Smith s hitem Nice to Meet You. Faktoráci, jestli ještě nemáte plány na víkend, tak mám jeden pořádně našláplej tip. Hrady CZ na Hluboký nad Vltavou jsou tady. Těšit se můžete třeba na Xindla X, Danalandu, Miraj nebo Rytmuse. A jen tak mimochodem, celý festiák bude cashless, což znamená, že tam nezaplatíte hotovostí, ale jen bezkontaktně kartou, telefonem nebo hodinkama. A víte co? U toho všeho budeme i my z hit Radia Faktor. Celým víkendem vás na pódiu provede naše skvělá Jana Křížová. Objevím se tam taky já i Pája Ferenčíků, náš zprávař, takže nás určitě přijďte pozdravit. Navíc to vypadá, že počasí nám bude přát, takže nás čeká ideální festivalový víkend. Tak jo, vidíme se na Hluboký, Faktoráci.

0: Tohle byla BB Rexa s hitem New Religion na Hit Radio Faktor. Pro dnešek je to ode mě všechno. Díky, že jste mi dělali společnost celý dopoledne, psali jste na WhatsApp a byli u toho se mnou. Moc jsem si to opět užila. Od 12 hodin to po mně přebírá Jirka Pelnář a jeho srdcovky. Teď už vás na Hit Radio Faktor čeká další skvělá muzika a program. A my se zase uslyšíme zítra od 9 hodin. Tak si užijte zbytek dne, mějte se krásně a zítra zase na značkách. Čau, ahoj, Faktoráci. Hit Radio.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat

0: Třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.
7: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na příjezdu do Veselí nad Lužnicí. Kousek od Kauflandu se došetřuje dopolední srážka cyklisty. Místem bychom ale měli projet. Dávejte na sebe pozor, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.

0: jezdně, já ti splním přání, Trio.
1: Ryba jo.
0: Chytrý mozek.
1: Bujné svaly.
0: Kila dolů bez námahy.
2: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
3: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz
5: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
6: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
5: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
8: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 12 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné poledne. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se na místě nacházejí, pak vyzvalo k opuštění lokality. To samé rezort doporučuje i turistům ve Španělsku. Víc mluvčí Adam Čerge.
12: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
11: V případě nouze je možné se obrátit na česká velvyslanectví nebo na nouzovou linku ministerstva. Na Šumperk zaútočili hekři. Terčem kybernetického útoku se stal městský úřad, který proto musel dočasně omezit svůj provoz. Jak píší Novinky.cz, o důležitá data ale radnice nepřišla. Na odstranění následků kyberútoku teď intenzivně pracují odborníci. Japonsko postihlo silné zemětřesení. Zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú, kde dosáhlo síly více než 7 stupňů Richterovy škály. Tamní úřady v souvislosti s tím vydali varování před tsunami. A teď jdeme k nám do regionu.
13: Jak se na kleti hlídají asteroidy, to zjistíme během prázdninových prohlídek tamní observatořem. Uvidíme velké dalekohledy, snímky planetek a komet a za jasné oblohy taky sluneční skvrny. Otevřeno je v červenci, srpnu denně. Prohlídky začínají každou hodinu od 10:30 do 15:45.
14: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
13: Dneska odpoledne čekáme jasno až polojasno, teploty i na 28, déšť nehrozí a zítra ještě přitopíme, maxima se vyšplhají i na 33.
15: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je úterý, pravé poledne, přeju nádherný den, začínají srdcovky na Hit Rádiu a protože se k nám do Česka vrací tropy, tak mám pro vás hned na úvod letní srdcovku. Jo, tak doufám, že jste namazaný, protože tenhle hit vás okamžitě přesune na pláž, pod sluníčko, tak abyste se nespálili takhle kolem oběda. Představte si teď, jak ležíte na lehátku, ta pohodička, ten vzdoušek od moře, nádhera, trošku větříček, jo, sluníte se, anebo ještě líp, jak stojíte na okraji moře a nohy se vám boří do písku s každou další vlnou. Tohle je nádhera. A přesně tohle je ten pocit, který nám přinese i z roku 2000. Je tady King Africa a jeden z největších letních hitů 21. století. Teď na Hit Radio.

Paprika La Bomba. Kdy jste tuhle srdcovku slyšeli naposledy? To už možná nějaký pátek bude, možná to bylo třeba i před 20 lety ve Španělsku na Costa Bravě. Jo, Costa Brava. To bylo na začátku milénia snad nejoblíbenější místo na dovolenou. Žádný Chorvatsko, žádná Itálie, ale právě Španělsko, cesta autobusem, že jo, 24-hodinová. Prostě peklíčko trošku, ale stálo to za to. Tak schválně se zeptejte v práci kolegů, jestli tam byli taky. Loret de Mar, Malgrat de Mar, že jo, noční život, krásný pláže, skákání do vln, jo, taky jsme byli mladí. Bylo to fantastický, Costa Brava, páni. No, hele, když už vzpomínáme tady v srdcovkách na dovolenou ve Španělsku, zajímá mě vzpomínka na vaší nejoblíbenější, nezapomenutelnou dovolenou. Kolik vám bylo? Kde to bylo? Kde jste byli? S kým jste tam byli? Už je to třeba 20 let zpátky, nebo to bylo loni? Prostě to nejoblíbenější, nejkrásnější vaše místo pro letní dovolenou. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně do Itrádia. Pište zprávy, my si dáme další srdcovku, tentokrát si dáme ódu na rodinu. Cranberries na Hit Radio a srdcovka číslo 2.

0: Srdcovka na Hit Radio, kterou jste dneska možná ani nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Katy Perry a Kanye West, jejich společný duet z roku 2011. Těžko říct, jestli by i v současnosti šla Katy Perry s Westem do duetu, vzhledem ke všem jeho skandálům. Každopádně to se asi nedozvíme. Co se ale můžeme dozvědět, tak to jsou vaše vzpomínky na vaši nejlepší dovolenou, kterou jste kdy v životě zažili, protože je skvělý, jak nás hudba opravdu dokáže vrátit nejenom v čase, ale přímo na to naše nejoblíbenější místo. Jo? Ta úplně první srdcovka dneska, La Bomba od King Africa, tak ta nás vrátila do Španělska na Costa Bravu. A mám tady spoustu zpráv na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777. Třeba tady Jirka Studnova píše: čau Super Rádio, přesně si to trefil, bylo mi 6 let a byla to moje první dovolená. Španělsko, Costa Brava, nezapomenutelný. Úžasný i přes 24-hodinovou cestu autobusem. By the way, perfektně hrajete. Díky moc i za ten kompliment na závěr. Dneska, když člověk jede těch 24 hodin, jo, tak je to mnohem příjemnější cesta. Za prvý, ty moderní autobusy jsou úplně jinde, než to, čím jsme jezdili my tenkrát. Za druhý, tenkrát jsme neměli ty mobilní telefony, že jo, aby jsme se mohli koukat na filmy, na tabletu a tak podobně. Takže byli jsme odkázaní na to, co nám vlastně jako pustil ten řidič. Pokud měl dobrou náladu, vůbec nám něco na té videokazetě potom už na DVDčku pustil, anebo ne, no. Tak co jsme tady měli dál? Zdravím, Jiříku, tak já moc ráda vzpomínám na rok 2005 i 2015. Byli jsme v Itálii, v Kalábrii. Nádherný moře a hlavně teda taky 24-hodinová cesta. Byl to Brutus, ale hlavně teď dospělé děti byly ještě tenkrát malé srdíčka. To jsou taky krásné vzpomínky. Čau, no za mě nejlepší Turecko, jinak Řecko, Itálie, pohoda a teď opět třikrát po sobě Španělsko. S tím cestováním do Španělska dříve si měl pravdu na 100%, jednu jsme to jeli dokonce 28 hodin. Byly dva autobusy v sobě, je velká tragická nehoda. No, i to jsou vzpomínky. Zdraví Roman. Romane, díky. A já tady mám pro vás další srdcovku, už s číslem 4. Rok 1999, Armand van Helden, You Don't Know Me, na Hit Radio.

0: Blondie s hitem Call Me. Poslední srdcovka, kterou jsem pro vás připravil, ta další bude na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jinak samozřejmě Blondie, tak hlavní frontmanka Debbie Harry. Neuvěřitelná dáma, neuvěřitelná. Mimochodem narodila se v roce, ve kterém bombardéry zautočily na plzeňské vlakové nádraží a na chemický komplex v Záluží v Litvínově, tak dokonce tenkrát svrhly letadla 3000 bomb. Prostě strašný. Strašný, to si člověk pak nakonec uvědomí, jak dobře nám v tom roce 2026 tady v Česku vlastně je. Srdcovka na přání, tak ta vás čeká už za chvíli. Já bych chtěl vědět, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám opět udělá radost, takhle v úterku, nebo teda při úterku. Jedno, jestli máte dovolenou, nebo jste v práci, na dobrou náladu máme nárok všichni. Jo? Máme právo sedět a máme právo slyšet to, co máme rádi. Takže 777-937-777, napište mi váš nejoblíbenější hit, tu vaši srdcovku, já vám ji strašně rád. Za chvíli tady na Hit Rádiu zahraju.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: To je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
10: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
9: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Je 12 hodin 630 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář a před námi srdcovka na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali a taky za vaše srdcovky, jsou to nádherný hity. Když to tady tak jako pročítám, tak vlastně jako každý ten hit by si chtěl dát na svoje výběrový CDčko. To už se asi teda taky dneska nedělá, ale kdysi dávno, tak jsme to dělávali. Pamatujete si, že jste měli svoje oblíbený CDčko? To byl neuvěřitelný myšmaš. V Německu by tomu řekli hudební Eintopf. Ale bylo tam přesně jenom ten náš výběr, ten náš životní soundtrack z té doby, který jsme žili. Tak když to tady tak pročítám, fakt není tady snad jediný hit. A to dokonce se tady objevili i Rammsteini, který bych se tam nedal. Máte skvělý vkus. Musím ale vybrat jenom jednu jedinou srdcovku, která je na vaše přání. No a tak dneska, protože to bylo takhle těžký, tak vybírám zprávu, která přišla úplně první. Ale úplně první. Byla od Ivči. A Ivča píše, ahoj Jirko, miluju Wonderland od Passion Fruit. A to je celý. Tak, když to miluješ, no tak tady to je. Srdcovka na přání. Jenom pro Ivču. Tak snad vám udělá radost. Takhle taky zní léto. Passion Fruit, Wonderland, na Hit Rádiu, právě teď. Hezký poledne.

0: Dozier na Hit Radio. Chviličku před 1:15. Naše srdcovky pomalu, ale jistě končí. Za chvíli ještě například Linkin Park. K tomu přidám taky Christinu Perry. A stihneme i Disturbed. Mimochodem, srdcovka na přání, ta už je taky za náma. Další bude opět zítra. Díky ještě jednou za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A nebuďte smutní, máme před sebou ještě celý týden, tak třeba zítra na vás ta srdcovka na vaše přání vyjde. Budu držet palce, zkoušejte to každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 srdcovky na Hit Radio.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Přepočítávám trasu.
10: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
9: Nejedete na STK Vodňany.
10: Cože?
9: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
10: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru dnešní polední pauzy, Kristina Perry, posloucháte Hit Radio, za chvíli taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vypadá to, že dopravu teď komplikují hlavně zvířátka mezi Jarošovem a Novou Olešnou. Policejní server hlásí hnůj na vozovce a na Trhosvinenskou zarejty směrem na Žár běhalo tele, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeo Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzentrocnov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 13 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Moderní technologie usnadňují i cestování. Třeba na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování nebo gastronomické zážitky. Víc ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
9: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
8: Více informací, včetně seznamu zapojených míst, najdou zájemci na www.navštěvnickákarta.cz. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Klimatické sucho bude v Evropě sílit, a to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Pro Česko je to zvlášť důležité. Leží na evropském rozvodí a většina vody od nás odteče. Teď ještě pohled do regionu.
1: Jihočeští zemědělci mají sklizeno přes 37% obilovin, tedy více než třetinu. Nejvíc pokročili u ozimého ječmene, hotovo je přes 90% ploch. Výnosy jsou ale letos slabší a farmáři proto upozorňují, že může být méně slámy a její cena může růst.
10: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Nakonec počasí, úterní odpoledne bude slunečné, suché a teplé, naměříme i 28, zítra už nás na jihu čekají tropie a 33.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové úterní slunečné odpoledne přeju, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Dneska máme 28. července, polovina prázdnin skoro pryč. Nicméně je to důležitý datum, pokud máte svou babičku, svýho dědečka, anebo už vy jste babička nebo dědeček, protože právě dneska je Mezinárodní den prarodičů. A co je ještě zajímavější, takže první mileniálové už teoreticky vlastně můžou být i prarodiče. Jací jsou a jací budou mileniálové jako dědečkové a babičky a můžeme jim tak vůbec říkat? Tak to řeknu za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.

Je 13 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 28. července a já se ptám, máte to štěstí, že ještě pořád tady máte svoji babičku nebo dědu? Tak jim zavolejte. Dneska je totiž Mezinárodní den prarodičů a co je zajímavý, tak je fakt, že se to pomalu, ale jistě začíná týkat i mileniálu. Jo? První mileniálové už opravdu můžou mít svoje vnoučata. Mně to teda matematicky vychází pro ročníky 1983, tam už se to vlastně úplně v pohodě zvládnout dá. Takže pomalu nám vlastně přichází nová éra. A tak si říkáme, jací budou mileniálové jako prarodiče. No je to jednoduchý. Za prvý jim neříkejte babi a dědo, jo, tohle oslovení podle mě úplně vymizí. Budou mít Apple Watchky, budou počítat kroky, místo cukroví, tak vám pak budou nutit proteinové muffiny, budou vysvětlovat, že Harry Potter je klasika, stejně tak jako ti předtím mluvili o Vinetuovi. Vnouče pak dostane místo Lega zážitek, jdeme spolu na unikovku. Nostalgicky budou pouštět Eminema, Linkin Park, Britney, Coldplay a budou říkat, jo, tohle tenkrát byla hudba. No a taky navíc ještě babičky budou otravovat fňukáním, že matcha latte kdysi stálo pod stovku. Tak ještě jednou babičky, dědečkové, díky, že vás máme.

0: Enrique Iglesias na úterní odpoledne, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 23 minut. Viděli jste teď ceny benzínu? Asi určitě, že jo? Šlo to prostě nahoru. Šlo to nahoru, je to hrozný, nikdo s tím nic nedělá. Ale je tady vlastně jako šance, jak neplatit tolik. Nebo co tolik? Tady je šance, jak neplatit vůbec. My, Hit Radio, ti dáme plnou nádrž. A ne jednu. Ve hře je až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Jak na to? Stačí poslouchat v pátek mezi 12. a 15. hodinou Hit Radio a jakmile uslyšíte signál, volejte do studio. Já vám pak položím 10 rychlých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun, což teda znamená, že 10 správných odpovědí je 10 000 korun a to je naše dokonalá desítka. Kdyby náhodou vám to nevyšlo, že byste se nedovolali anebo byste nevěděli správné odpovědi, tak nebojte se, i tak pro vás máme možnost, jak neplatit tolik za benzín, protože Orlen právě teď rozdává epické letní slevy. Když budete tankovat efektu, tak můžete se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr. S Orlen aplikací každé pondělí anebo s tank kartou Easy každý den. Ve Stop Café navíc ještě vás čekají taky osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na cestu, aby to bylo příjemnější. Takže nezapomeňte v pátek tady u nás na Hit Radio v čase 12 až 15 dokonalá desítka s Orlenem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tě. Schválně se poptejte v práci vašich kolegů, kamarádů, kdo všechno byl na začátku milénia na Costa Bravě, protože tenkrát tak to byla snad nejoblíbenější destinace všech jako Čechů, co se jezdilo. A dokonce tak jsem tady objevil zprávu na WhatsAppu Hitradia od Marcely, která mi psala ještě do srdcovek, že v roce 2004, takže se opravdu jako najezdila hodně na Costa Bravo jako technický průvodce. Vždycky na ty dovolený byl s náma nějaký delegát a vždycky byl i v tom autobuse. Absolutně nezávidím vám všem, kdo se tohle někdy dělali, protože mít tam účastníky zájezdu v opilí Čechy 24 hodin navíc v tom autobuse, to je prostě jako, to musíte mít svatozář. No a právě Marcela tak psala, že jezdila v tomhle roce na Costa Bravu 25 hodin tam. A za dalších 8 hodin se zase s jinou partou turistů vracela zpátky. A že to takhle dělala pravidelně, pokud byste teď jako si říkali, no tak jasně, za ty prachy to muselo být skvělý. Tak pozor, píše mi, že z Prahy do Českých Budějovic, nebo respektive tady, jo, mohla jsem si dát ještě cestou domů z Prahy do Českých Budějovic, jasně, že končila v Praze a pak se vracela domů. Tak pozor, měla 1300 korun za tu cestu. 13. Já vím, že to bylo v roce 2004, ale pořád to prostě jako vůbec za ty prachy jako nestálo, ne? Podle mě muselo být strašný. Ale věřím, že těch zážitků bude mít jako Marcela neuvěřitelný množství. Když už se teda bavíme o té letní dovolené, tak my tady na Hit Radio pro vás chystáme naprosto fantastický víkend, a to víkend plný letních hitů. Nazvali jsme ho Summer Party. Začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a pak pojedeme až do nedělního večera. No a uslyšíte prostě ty největší letní hity, který si vybavíte, na který si vzpomenete, který jste zažili, na který jste tančili i s animátorama, jako třeba možná i na té Costa Bravě začátkem milénia vás naučili tehdejší a tamní animátoři tenhle ten legendární taneček. Rok 2002, Last Ketchup na Hit Radio.

0: Velšli Arms na Hit Radio s hitem Legendary 2:45. Dneska nezapomeňte opět dál poslouchat Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou. Opět vás čeká náš speciální pořad, 3-hodinový pořad, kdy uslyšíte legendární hity, který jste třeba možná ani 30 let neslyšeli. Koho ale velmi dobře znáte, tak to jsou například skupina Mirai. Mám pro vás připravený hit Dokola. No a zároveň do 14. hodiny, než budou další nejnovější zprávy a pochopitelně také aktuální informace z dopravy, tak stihneme ještě například Dašu a nebude chybět ani Ed Sheeran. Tak zůstaňte s námi, zůstaňte s Hit Radiem.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Kámo, já už to nevydržím.
6: Kámo, ten je velký.
5: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
6: Dík, fakt, kámoš.
7: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz. CZ.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou na Hitrádiu dozněl právě teď. Před námi nejnovější zprávy. Jestli se chystáte během nadcházejících několika dní nebo víkendu do Krkonoš na výlet, když bude takhle krásně, tak jenom pozor, jsou tam kvůli počasí přísnější pravidla. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku ve zprávách, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, nedaleko Záboří mezi Lipanovicemi a Chmelnou se vyšetřuje srážka dvou osobáků. Počítejme tu s možným zdržením a bacha na to. Přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Později už tam budem?
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
10: Safari Resort Hluboká u Borovan.
11: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
10: Safari Resort CZ.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Miley Cyrus.
16: Hey, it's Teddy Swims.
17: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
18: On air.
19: Online.
18: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
20: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to uvedl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají. Někde je dokonce levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek. Prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. Potvrzuje to také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
21: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
20: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, ale naopak o odbyt nouzy nemají. A teď se podíváme k nám do regionu.
1: Hokejisté Motoru včera poprvé vyjeli na led pod vedením nového trenéra Roberta Petrovického. V přípravě zatím chyběli zranění Pavel Pícha a Parker Bell. První zápas čeká extraligový kádr ve středu 5. srpna, kdy doma nastoupí proti prvoligovému Táboru.
22: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Slunce dneska pojede bez větší pauzy, naměříme až 28, zítra už ale začne pořádná výheň, maxima se vyšplhají ke 33.
23: Jirka Pelnář.
24: Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, zítra navíc snad asi uhoříme venku, tak si to ještě dneska užijte, máme to asi 630 stupňů Celsia, je to mazec. Každopádně pořád nám nebude takový horko, jako je jednomu miliardářovi z Koreje, protože ten dostal nejdražší účet za svobodu na světě. Říká se tomu rozvod století a své ex-manželce musí vyplatit 23 miliard korun v hotovosti. Tady není umění dobře se vdát, tady je umění lépe se rozvést ještě teda. Tak jako klobouk dolů. Za chviličku pravda nebo bullshit a dneska to opět bude o rodinných vztazích. Teď Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Tak ještě jednou pohodové slunečné odpoledne. No,

0: Sunrise Avenue Hollywood Hills, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne a tak nás čeká další průzkum, který
1: vědci
0: dali dohromady. A dnešní téma je, že vědci nám tvrdí, a teď je to velmi vysoké číslo, že dělání si srandy z partnerky redukuje mužů v stres až o 90%. To možný nebo ne? Že když prostě pánové jako přijdeme domů a teď si prostě jako uděláme legraci s naší paní, tak najednou jsme víc v pohodě, jo? Pak si lehneme na gauč, že jo? Říkáme si, ty jo, to je vlastně jako docela hezký den. Je pravda, že já k tomu dodávám, že ano, asi takový to popichování, poštichování, dělání si legrace jeden z druhýho, asi to snižuje náš stres. To určitě. Co o 90%? Možná o 95%. Ale taky nám to o 90% zkracuje život. Blbý fóry. Takže to je jako... Tady ty misky vah, ty jsou jako v rovnováze, no. Blbý fór, je tam pánvička a člověk je na vozíčku. Takže myslíte si, že...
1: Vědci.
0: V tomhle mají pravdu, že doopravdy, tak mužů v stres, tak se až o 90% může snížit, když si udělá legraci ze své paní. Dejte vědět, a jak to máte vy doma? Pošťuchujete se, popichujete se, děláte si srandu jeden z druhýho? A nebo dámy, prostě jenom ten váš má stejně blbý humor jako každý jiný chlap. 777-937-777, WhatsApp Rádia, pište, volejte hlasovky.

0: Offenbach na Hit Radio ve 14 hodin a 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady řešíme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že chlapům klesne stres až o 90%, když si může doma udělat srandu ze své paní. Pánové, opravdu to tak máte, že když si prostě můžete udělat nějaký nejapnej žrtíček, tak se najednou cítíte víc v klidu? Mě spíš zajímá, jak to máte ale vy doma, jestli žijete v takovém tom harmonickém vztahu, kdy si skoro až vykáte, chodíte kolem sebe po špičkách, anebo naopak prostě do sebe rejete, kočkujete se, popichujete se, a jestli je tam o to víc takový ty pozitivní energie, a naopak jestli je to jako Itálie, jo? Ono, je to taky docela tenkej led, zejména ty naše fóry. Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Čau rádio, my jsme s manželkou spolu už 42 let a kočkujeme se pořád a je to hezké. Dobrý, další zpráva. Čau rádio, no je. Bez pošťuchování by to ani nebylo ono. Rejeme do sebe každý den, no a když vyhrávám a chlap už mi na to nemá co říct, tak řekne, že jsem trubka a prostě jedeme dál. Tak pěkný den. Děkuju za zprávu. Tohle je taky vlastně pravda. Markéta tady píše, že záleží, v jakém rozpoložení se daná žena nachází. No, ale tak to my chlapi nemáme šanci poznat, jo? V jakém rozpoložení se momentálně nacházíte? To jako, jestli existuje nějaký chlap, který by tohle dokázal jako poznat, v jakém rozpoložení, v jakých emocích se manželka nachází ještě dřív, než mu to sama řekne, tak bláho, klobouk dolů, začal bych věřit i na zázraky. Každopádně teda Markéta píše, že někdy se teda jako daná žena přidá a popichujou se oba dva. A jindy by ho zase nejraději poslala do háje. Obecně si myslím, že jsou ženy často hromosvodem špatné nálady vlastních mužů. A pak dochází už spíš k hádce. Zdraví Market. To, že jste hromosvodem špatné nálady vlastních mužů, na tom možná něco bude. Ale myslím si, že obráceně to funguje taky tak. Čau Jirko, tak s tím musím souhlasit, protože můj muž si ze mě dělá srandu permanentně a strašně se u toho baví. Když už vidí, že mi tečou nervy, tak nastoupí jeho... Už si se uklidnila? A to mi doleždou slova i vztek. Naštěstí je to takový zdravý škádlení. Zdraví Monča. Monča, taky děkuju za tuhle zprávu. No a posílejte dál vaše zkušenosti z domova, ze života. 777 937 777.

Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 10 dní.

počkání. A nebo rovnou hned, je to na vás! No ale nebude to zas až tak zlý, svět se jinak točí, těžko se zvyká.

0: I tenhle hit můžete slyšet živě v naprosto výjimečném a jedinečném koncertu už za týden, přesně za 10 dní, a to v Praze na Letenské pláni. Marek Ztracený, budete u toho, my Hit Radio taky.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Teď ale zpátky k našemu zásadnímu tématu. Jestli je pravda, když
1: vědci
0: tvrdí, že mužům klesne stres o 90%, když si může doma dělat srandu ze své paní. Tak v tom se asi shodneme, že ano, rozhodně, uleví se nám. Ovšem chviličku na to, když ten for je až moc blbej, tak nám ten stres v rámci jojo efektu může vyletět dvojnásobně. Takže jenom bacha na to. Jinak, co se týká vašich životních zkušeností, tak vesměs mi píšete, že je pravda, že když doma si ze sebe umíte navzájem udělat legraci, tak si ani nemusíte říkat, jak moc se máte rádi, protože tohle je přesně takový ten důkaz lásky. No a pak se tady ještě našla jedna zpráva, teď ji tady hledám, někde jsem ji tady viděl. Nevidím. No, těch zpráv je strašně moc, ale to bylo jako zásadní, protože tam bylo, že mu klesl stres až o 100%. Jo, tady už to vidím. Čau. Mě klesl stres s mojí paní o 100%. Rozvod se podařil. Dobrý, tak jo. Tak to je zase na úplně jiné téma. Každopádně v tomhle si teda asi jako shodneme, že pokud si umíte jeden z druhého udělat legraci a ten druhý se zbytečně moc často za to neuráží a umí vám to oplatit, tak ten vztah je asi jako šťastnější. Nebo šťastnější je možná silný slovo, ale může třeba vydržet díl a
1: vědci
0: mají pravdu, že i chlapům se opravdu může ulevit od těžkého dne v práci, když přijde domů, a může si trošičku rejpnout do své paní. Tak dámy, děkujeme za to, že jste naším hromosvodem a že ten náš blbý humor občas vydržíte.
2: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Přestup milénium. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Na pohádkovém koberci?
6: Přímo do pohádky koberců.
7: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
6: To jsou kusové koberce z celého světa.
7: Metrážové koberce a běhouny?
6: Kvalitní PVC v rolích?
7: Či vinilové a plovoucí podlahy?
6: Odborné poradenství?
7: Profesionální podlahářství?
6: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
7: Více na koberce-strnad.cz.
6: Pro každého dobrá rada?
7: Podlahu vždy od Strnada.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta na Hit Radio. 3:05, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Plnář a přišla mi zpráva na WhatsApp od Tomáše, který píše: čau, jsem single. Velmi rád bych si našel paní, ze který bych si mohl dělat legraci. Jak mám ale na prvním rande, nebo ideálně poznat, že má žena smysl pro humor? Existuje na to nějaký obecný recept? Díky moc za radu. Co by se na to dalo říct? Rada, jak poznat, jestli má žena smysl pro humor. Jednoduchý, asi. Jak poznáte, že má vaše paní smysl pro humor? Až bude mít fakt blbou náladu, bude nervní, bude protivná, nebude s ní řeč, budete kolem ní muset chodit po špičkách, fakt jako, bude hodně nervní. Tak se jí zkuste zeptat, jestli to není třeba tím, že stloustla. Odpověď poznáte sami, jestli má smysl pro humor. Pokud to přežijete. Bon Jovi, Keep the Faith, další legendární hit tady na Hit Radio.

0: Ella Henderson na Rudimental na Hit Radio, chviličku před 3:15, pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a s ní také start naší odpolední show na Hit Radio. Opět spoustu informací z regionu, spousta legrace a to až do 18. hodiny, takže dál určitě zůstaňte s Hit Radiem. Já jsem Jirka Plnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, ať už na dovolený, anebo v práci. Zítra se na vás znovu budu těšit v pravé poledne, kdy ve 12 hodin nám začnou srdcovky. No a hlavně po druhé hodině odpolední, tak si dáme naši oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu. Na to se těším moc, takže i zítra bude o zábavu postaráno. Tak dál zůstaňte s Hit Radiem, mějte fajn den.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásný úterní odpoledne, Faktoráci, za chvíli bude 15 hodin a to znamená, že na Hit Radio Faktor začíná odpoledne, kde se na vás opět těší Andrea Ivaničová. Dneska si spolu posvítíme na nejmodernější drink dnešní doby, maču. Připomenu vám taky soutěž o lístky na Marka Ztraceného na Pražskou Letnou a nebudou chybět ani aktuální informace z regionu.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor. Hit Radio.
4: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdi líp. Leap Motor.
5: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Neboj za všechno, v dobré se obrátí. Zahoď svůj strach, že slunce se nevrátí.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně, na trase mezi Budějcema a Krumlovem u Rájova stojí na krajnici porouchaný kamion, tak jak do toho nevlítnete, a pozor, na Novohradsku v obci Horejší Chalupy se vyšetřuje srážka nákladňáku a autobusu. S komplikacemi tady počítejme zhruba ještě 2 hodiny. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu, a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
2: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
3: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách, od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
2: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
4: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
5: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up, balet, timbersport,
5: zážitkový doprovodný program
4: a 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy,
4: Totální nasazení a David Kraus
5: a Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival
5: Mirotické setkání, loutek a hudby
4: 14. a 15. srpna. Mirotické setkání.cz.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Je 15 hodin a jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Rozhodnutí o délce docházky v základních školách musí vycházet z odborné debaty a široké společenské shody. Podle Asociace ředitelů základních škol to nesmí být realizováno na základě izolovaných výroků z politických debat. O zrušení devítky dříve hovořil předseda SPD Okamura. Tropické počasí láká k výletům, ale v přírodě teď opravdu pozor na klíšťata. Vyhněte se vysoké trávě a křoví, používejte repelent a po návratu si pořádně prohlédněte celé tělo. Na jihu Čech hygienici letos evidují téměř 470 případů lymské boreliózy. To je skoro o 150 víc než ve stejném období loni. Syslové se i díky hlubocké zoo znovu zabydlují v české krajině. Zoo si dnes připomíná Světový den ochrany přírody a ukazuje, že její práce nekončí u výběhů. Sisly tu odchovává, chrání jejich genetickou rozmanitost a vypouští je zpátky na louky. K návratu ohroženého druhu přispívají svou návštěvou i samotní návštěvníci. A v anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga.
9: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
0: Kouknem na počasí, dneska odpoledne ještě na pohodu a na nejvýš 28 ve stínu, zítra už se ale zapotíme a přehaňky rozhodně hrozit nebudou. Teploty vyskočí až ke 33 stupňům. Myslete proto na pitný režim a přes poledne raději zpomalte.
10: Krásné úterní odpoledne 28. července, s váma je na Hit Radio Faktor Andrea Ivaničová a tohle je Pink a Nate Ruess.

Ještě jednou krásný úterní odpoledne a tohle byla na Hit Radio Faktor Lady Gaga. Já jsem nedávno ochutnala nejoblíbenější nápoj poslední doby, teda aspoň podle Instagramu, matcha latte. Kdybyste to neznali, to takový zelený pití z prášku ze zeleného čaje. Hodně to pije generace Z, která nepije alkohol ani kafe, za to jedou na mače, která má být zdravější než kafe a přitom vás má taky nakopnout. No a moje dojmy jsou takový rozporuplný. Úplně nechutný mi to nepřišlo, bylo v tom strašně moc mlíka a teda chuť na kafe mi to jako nesnížilo. A co vy, faktoráci, už jste to někdy ochutnali? Nebo to třeba kupujete svým dětem, protože v tom frčej? Pojďme to spolu rozebrat na našem WhatsAppu na čísle 724-883-596. Na vaše reakce se podíváme hned po hitech od Hunter X a Regan Bowmana.

0: 16 minut po 15. hodině jsme si na Hit Radio Faktor dali K-popovou pecku Golden. Dneska jsme si posvítili na nejpopulárnější drink dnešní doby, maču. Je to japonský nápoj, který se nejvíc v létě pije v podobě ledového matcha latte. A já se vás ptala, jestli už jste to ochutnali. Napsala mi Katka. Kupuju jí dceři, protože to viděla na TikToku. Já jsem ochutnala jeden lok a usoudila jsem, že radši zůstanu u espressa. S tím souhlasím. Máme tu ale i názor chlapa. Ozval se Vojta. Maču? Jednou. Kamarád mi tvrdil, že mě nakopne víc než kafe. Nakopla mě akorát ta cena. A našla se mezi váma i Peťa, která jí pije prej pravidelně a děti se jí smějou, že pije bažinu. Tak takový pocit jsem z toho měla trochu taky, ale když to někomu chutná, já si radši nechám svůj espresso tonik, který taky nejde každému. To vám snad pojedou další hity, který tu na Hit Radio Faktor pro vás budu mít už za chvíli. Těšit se můžete na Poetiku a taky Kelly Clarkson. Hit Radio.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Co nabízí budějovický koncept Lana slovy zakladatele Jiřího Borovky?
6: Koncept Lana najdete na březích Vltavy a Malše. Nejsme firma na zážitky. Zážitky totiž tvoříme. Zkuste s námi vyhlídkovou plavbu historickým centrem Budějovic a uvidíte sami.
5: To zní skvěle. Více na www.plavbybudějovice.cz.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timbersport.
8: Zážitkový doprovodný program.
7: A 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy.
7: Totální nasazení. A David Kraus.
8: A Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival.
8: Mirotické setkání, loutek a hudby.
7: 14. a 15. srpna. Mirotickésetkání.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: tak všechno má.
1: Poetika nám byla na Hit Radio Faktor blízko v úterním odpoledni. Benzín nejen na cestu na letní dovolenou si můžete vyhrát v naší nový soutěži Dokonalá desítka. Princip je jednoduchý, dovoláte se v pátek mezi 12. a 15. hodinou a postupně budete odpovídat na 10 rychlých otázek s číselnou odpovědí. Ty otázky zní nějak takhle.
2: Kolik filmů má hlavní série o Harrym Potterovi?
3: Ježišmarja, 6?
2: Bohužel. Nevadí, jdeme dál. Kolik životů má podle známého rčení kočka?
3: 7? 9?
2: Nevadí. Osmá otázka. Z kolika disciplín se skládá atletický desetiboj?
1: No a za každou správnou odpověď vám cinkne tisícovka na vaší tank kartu Easy od Orlenu, takže když budete znát všechny odpovědi, 10 tisíc na benzín je vašich. Jednoduchý, ne? Další soutěžní kolo je už tenhle pátek, tak si nás mezi 12. a 15. hodinou nalaďte.

Jste s Hitrádiem Faktor a tohle byla Beyoncé s hitem Broken Hearted Girl. Dokážete si představit, že si takhle v pohodě v sobotu večer

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 31. července a 1. srpna. Zámek Hluboká nad Vltavou.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna v Hluboké nad Vltavou za podpory Hit Rádia Faktor.
2: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Sbor dobrovolných hasičů Chlum nad Malší pořádá 1. srpna od 15 hodin tradiční chlumské slavnosti. K tanci a poslechu hraje Zalužanka a od 20 hodin hraje kapela Chlapi v sobě. Čeká vás pestrý program, včetně soutěží, skákacího hradu, bohaté tomboly a nebudou chybět ani dobroty z ohně. Těší se na vás hasiči z Chlumu nad Malší.
4: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Prosecco přesně v italském stylu?
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Tak co, Klára?
12: Kámo, vadí, že je malej.
11: Malej? A řešíš to nějak?
12: Ne, na to je moc malej.
11: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
13: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty zbývají do 16. hodiny a tohle byla na Hit Rádiu Faktor za Larson. Jdeme mrknout na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči s komplikacemi, ještě hodinu počítejme u hořejších chalup na Novohradsku, kousek od obce Hranice. Došetřuje se tady srážka autobusu a nákladňáků, jinak by nás na silnicích snad nic zdržovat nemělo. Jen tak dále, dávejte na sebe pozor, jezděte opatrně a kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnost mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde je levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. To potvrzuje taky prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
12: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
1: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzy nemají. Řidičům na Českokrumlovsku se výrazně zjednoduší nájezd na D3. Nový 3-kilometrový přivaděč u Rájova od 28. srpna propojí hlavní tah mezi Budějcema a Krumlovem s dálnicí. Další napojení směrem na Kaplici navíc odvede tranzit z prostředních Svinců. Do otevření se bude 3 týdny jezdit kivadlově po provizorní silnici. V Hrazanech na Písecku někdo střílel po kočkách. Případ už si převzal kriminalisté. Ti čekají na výsledky pitvy zvířete. Zjišťují, jestli šlo o trestný čin nebo přestupek. Konkrétního podezřelého zatím nemají. Policie prosí případné svědky i majitele kamerových záznamů, aby se ozvali na linku 158. A hokejisté českobudějovického Motoru včera poprvé vyjeli na led pod vedením nového trenéra Roberta Petrovického. Chyběli zraněný Pavel Pícha a Parker Bell, který dorazili koncem týdne. První přípravné zápasy čekají hokejisty příští středu proti Táboru a ve čtvrtek proti Jihlavě. Oba doma od 17:30 odpoledne.
13: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: Počasí na závěr, dneska odpoledne ještě celkem příjemně, slunečno a na nejvýš 28 stupňů, zítra už ale začne pořádný vedro, maxima se dostanou až ke 33, takže vodu sebou a přes poledne radši bez zbytečných výkonů.
10: Hit Radio Faktor.
0: Jste s Hit Radiem Faktor, kde vám společnost na cestě domů z práce dělá Andrea Ivaničová a ty nejlepší hity právě teď víkend.

9 minut po 16. hodině to byl na Hitrádiu Faktor, tedy Swims. Jestli patříte mezi fanoušky tohohle zpěváka a chtěli byste tenhle song slyšet naživo, tak si připravte peníze. 20. března příštího roku totiž přijede do pražské O2 arény. Předprodej vstupenek začíná už zítra v 10 dopoledne, takže si dejte upomínku do telefonu, aby vám to neuteklo. Myslím si, že to bude mizet dost rychle. Od tedyho svým se určitě nečekejte žádnou mega show, ale rozhodně předvede kvalitní pěvecký výkon, protože naživo to fakt umí a to rozhodně stojí za to vidět. No a teď si na Hitrádiu Faktor dáme další světovou hvězdu, která tady měla koncert nedávno na Letný, One Republic.

Hit Radio. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chill zóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Eva Farná a Miraj na Hitrádiu Faktor v hitu Vzpomeneš si. Rozvodovost v Česku se dlouhodobě drží na 41%, ale vědci teď udělali studii, ze které vyplynuly poměrně nečekané důvody rozvodu. Mimo jiný tam zaznělo třeba dlouhý dojíždění do práce, rozvod vašich přátel, nebo že dnes požadujeme spravedlivý dělení domácích prací mezi oba partnery. Ten poslední důvod prej způsobuje, že se začneme pak strašně navzájem hlídat, kdo toho dělá víc, a rozvodový právník pomalu klepe na dveře. Takže ten, kdo dělá míň, prej není línej, ale jen si chce udržet spokojený vztah. No, já vám teda tuhle iluzi jako nebudu kazit, ale osobně si myslím, že rozvodový papíry přistanou na stole spíš kvůli té lenosti, než kvůli tomu, že se o práci začnete doma spravedlivě dělit a budete se navzájem hlídat. Náhodou, když z toho uděláte soutěž, může to podle mě do vztahu jako přinést i prospěch, protože pokud jste soutěživí, tak budete mít uklizeno rychlejc, líp, a pak budete mít víc času na sebe. A to je pro vztah vždycky to nejlepší. No a nejlepší jsou i hity na Hitrádiu Faktor. Už teď tu pro vás budu mít Rehab a taky 21 Pilots.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atatava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Posloucháte Hit Radio Faktor a tohle byly Rehab s hitem In My Head. 16:27 a to je ideální čas vás někam pozvat. Kam vyrazit? Pokud jste to ještě nestihli, tak navštivte unikátní výstavu jihočeských nálezů zlata v Prachenském muzeu v Písku. Ještě máte čas to napravit. Výstava Terea Aurea představuje 21 unikátních kousků zlata z Vodňanska a největší z nich váží 105 gramů. Zajít se můžete každý den mezi 9. a 18. hodinou. Na Volinský koupaliště zítra od 15 hodin dorazí loutky, spolek umění mění přiveze představení badatelské pohádky, který propojuje klasický pohádkový příběhy, loutkový divadlo, zvukový nahrávky a hravý objevování. Děti zkrátka budou malí průzkumníci, kteří budou pomáhat hrdinům řešit záhady a poznávat svět kolem sebe. No a v pátek 31. července si můžete v Milevsku dojít do baziliky Navštívení Panny Marie pro nevšední zážitek. Prohlídka klášterních varhan začíná v 17 hodin a dostanete se do prostoru pro varhany a hudebníky, kam se při běžné prohlídce nedostanete a zblízka si prohlídnete varhany z roku 1766. Kapacita je omezená, takže je doporučená rezervace místa předem.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Teď jsme si trochu zpomalili na Hit Radio Faktor s Lauren Daigle a jejím hitem You Say. Nejmodernější druh sportovního závodu dorazí letos i na Lipno. Hybrid Run v sobě kombinuje úseky běhu a silového tréninku a vychází tak z aktuálně hodně populárních závodů Hyrox. Uskuteční se 21. srpna a čeká vás tam 8 běžeckých kol na 800 metrů a mezi každým tímhle úsekem vás čeká nálož silový zkoušky, třeba na běžkařském nebo veslařském trenažéru. Neuniknete ani angličákům, výpadům a chůzi s těžkým závažím. Já jsem pár videí ze závodu tohohle typu viděla a musím říct, že do té doby jsem si myslela, že triatlon je těžký, ale tohle je hodně jiná liga. Já to doporučuji hlavně holkám z diváckého hlediska, protože ty těla, co tam uvidíte, no to vám to fandění půjde samo. Hit
1: Radio. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Safari Resort Hluboká u Borovan.
5: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
4: Safari Resort CZ.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Bude 17 hodin a my jsme si na závěr téhle hodinky dali hříšňák.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně u horní Stropnice mezi dlouhou Stropnicí a obcí Šejby se došetřuje srážka cyklisty a pozor taky na D3 mezi Kaplicí a Budějcema. Hlásíte policejní hlídku s majákama, hlídají rychlost hned za Kaplicí pod Kopečkem, tak nohu z plynu, jezděte tak, jak se má a nic vám nehrozí. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na Spíme.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: V Česku se odteď bude jezdit líp. Přijeď si pro plně elektrické SUV Leap Motor. Nový B10 s dojezdem až 434 km a spolehni se až na 13 servisů po celém Česku. Jezdi líp. Leap Motor.
5: Auto Future. Okružní České Budějovice. www.auto-future.cz.
6: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Na písackém sídlišti jich bude příští týden pořádně rušno. Od 3. do 7. srpna se bude betonovat střecha nového parkovacího domu. Práce poběží od časného rána až do pozdního večera, částečně zasáhnou i do nočního klidu. V třídě Přátelství a Smrkovické navíc přibude těžká technika. Řidiči proto nemají parkovat na označených úsecích. Chotoviny si chtějí pojistit dostatek vody i pro suché roky. Z Čekanic proto staví téměř 8 kilometrů dlouhý přivaděč, který obec napojí na jihočeskou vodárenskou soustavu. Hotovo má být v polovině příštího roku a voda z Římovské přehrady pak zamíří zhruba k 15 stovkám obyvatel. Stavba vyjde na necelých 60 milionů korun. To hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři už tak šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo. V případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení lodní dopravy. Tenistka Linda Fruvertová podlehla v prvním kole v Memphisu ve dvou setech Rusce Anastazii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě.
10: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
1: A ještě výhled na noc a zítřek. Večery v noci zůstane jasno, bez deště, teploty klesnou i ke 13 stupňům. Ve středu nás pak čeká pořádná výheň, slunce, sucho a maxima až 33. Takže přes den hezky ve skýnu nebo u vody a žádný hrdinství.
8: Hit Radio Faktor.
0: I chvilku po 17. hodině ladíte Hit Radio Faktor, kde je s váma ještě pořád Andra. A nebudeme se zdržovat, jdeme si dál hrát.

Emptiness Machine, s ním na Hit Radio Factor Linkin Park. Marek Ztracený se chystá dobít Letnou. Další milník kariéry tohohle kluka ze Šumavy se blíží. Už 7. srpna zahraje na Letenský pláni svoje největší hity na jednom z nejikoničtějších míst pro open air koncert. A my vás na něj dostaneme zadarmo. Soutěž o lístky běží na našem Instagramu, stačí si najít soutěžní příspěvek, splnit jednoduchý úkol a lístky můžou být vaše. Tak rychle otvírejte Instagram, jsme tam logicky, jako Hit Radio Factor.

0: Ještě víc pohody nám do úterního odpoledne na Hit Radio Faktor dodali Kygo a Konrad Sewell. Teď se podíváme za hranici našeho krásného jihočeského kraje, konkrétně do Brna. Protože tam se místním studentům techniky povedlo sestavit družici s názvem Kostka, která se dostala na oběžnou dráhu. Krouží kolem země už 21 dní, už se prej i ozvala a je to první družice, kterou od návrhu až po realizaci vytvořili studenti. Si tak říkám, že to s tou mladou generací nebude tak špatný, jak se občas říká, protože tohle se fakt nepovede všude. To na Hit Radio Faktor se už za chvíli povedou další hity. Mám tu pro vás Tonce Naj a taky Krištof s Dominik Aládžou. Hit Radio.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
5: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
6: Kámo, já už to nevydržím.
7: Kámo, ten je velký.
6: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
7: Dík. Fakt, kámoš.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Hit Radio. Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Krištof a Dominik Aláďa si na Hitrádiu Faktor užili svůj půlnoční hřích. Druhá letošní summer party se na vás chystá už tenhle víkend. Startujeme klasicky v pátek ve 3 a až do nedělního večera vám budeme hrát výběr těch nejlepších letních pecek za posledních 30 let. Počasí k tomu jednoznačně o víkendu bude, takže ke koupačce na zahradě nebo na cestu na letní dovolenou budete naladěný dokonale. A abyste věděli, co vás čeká, tak si teď dáme ochutnávku v podobě hitu od italské rockové kapely Colors z roku 2003 a nejmenuje se jinak než Italo Disco.

0: Gimme Love a neb Dej mi lásku, to po nás na Hit Rádiu Faktor chtěla Sia. Lásku úplně nevím, jak vám předat, ale zase vím, jak vám hrát ty nejlepší hity. Čeká nás poslední dávka v naší odpolední show z Jihu Čech a zazní v ní třeba Poetika, Matt Smith, Cyril a nebo taky Avril Lavigne. Pak už budeme mít druhý den tohohle pracovního týdne za sebou, tak si užijte dnešní večer, ať už plánujete cokoliv. A já se tady na vás na Hit Radio Faktor budu těšit zase zítra ve 3. Čau.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A tě ti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert

0: České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
1: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
2: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
0: Hit Radio.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, hlásíte nám jednu policejní hlídku na Prachaticku. Nedaleko Lhenic stojí prý v Mičovicích u zastávky a měří, tak opatrně a šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Spíme.cz. Letní výprodejové slevy až 60% na všechny matrace a polštáře. Letní slevy až 60% na spíme.cz.
4: Na pohádkovém koberci?
5: Přímo do pohádky koberců.
4: Rodinná firma Koberce Strnad Lišov?
5: To jsou kusové koberce z celého světa.
4: Metrážové koberce a běhouny?
5: Kvalitní PVC v rolích?
4: Či vinylové a plovoucí podlahy?
5: Odborné poradenství?
4: Profesionální podlahářství?
5: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
4: Více na koberce@strnad.cz.
5: Pro každého dobrá rada?
4: Podlahu vždy od Strnada.
6: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
7: Péče o zdraví žen je jednou z oblastí, na které nám opravdu záleží. Každý den poskytujeme odbornou péči ženám v různých životních etapách. Od prevence a léčby gynekologických obtíží až po péči v těhotenství, při porodu i po propuštění do domácí péče. S respektem, citlivostí a důrazem na špičkovou medicínu.
6: Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Strakonice. Péče o zdraví žen v každé životní etapě.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena stoupne až o korunu. Cena benzinu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města 5 milionů eur. Přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy v historické části města. Od pondělí už se ale neplatí. Avizovaná vedra opět mění sportovní program. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
10: Užijte si skvělou cestu parníkem z Českých Budějovic na Hlubokou. Pravidelná linka za každého počasí po celé léto. Více na Lodní doprava info.
11: V noci nás čeká jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a zítra už tropický den, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a k tomu jasno až polojasno. Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, čeká nás další porce toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Takže k úternímu večerku naprosto perfektní večerku. No, i tak se to dá říct. 18. hodinu odstartují Connells a jejich song 74 to 75. Tak si to užijte.

Belinda Carlisle s námi v éteru Hit Radio a krásný večer. No prosím vás, teď se na nás ženou ty vedra, jo, tak je možný, že vám třeba něco na zahrádce oschne. Jo, může se to stát i ve veřejném prostoru. Naštěstí můžeme sáhnout na Slovensku a nechat se inspirovat, jak tohle vyřešit, jo. Tam totiž se v areálu jedné kulturní organizace rozhodli, že jedno takovýhle takový podlouhlý hezký křoví, který jim bohužel uschlo, což se stát může, takže aby to vypadalo hezky hned, jo, tak to vyřešejí velmi kreativně a nastříkali to zelenou barvou. Je taková hezky jedovatá ta barva, jo, jak tak nějak jako spreje, bývají. Krásně to vypadá, výborný. Oni teda říkají, že je to samozřejmě dočasný jenom na ten festival, co tam teď budou mít, a pak to hnedka samozřejmě vyřešejí správně. Já nevím, já se strašně těším, až třeba během toho festivalu začne třeba pršet, jo, nebo ono bude stačit, že do toho někdo spadne a bude celý zelený. No tak kdybyste nevěděli, co s vaší zvadlou zelení, teď už víte, jo, stačí koupit sprej, nastříkáte a ono to den, dva vydrží. Jo. I tak se to dá dělat. Není to dobrý, ale dá se to tak dělat. Co bude rozhodně mnohem lepší, je pustit se do dalších hitů. Za chvíli Gorillaz a teď Darude a Sandstorm.

0: Tohle jsou Gorillaz, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný, teplý večer. Ano, otepluje se, jde to nahoru, budou třicítky, respektive přes třicítky. Takže zhluboka dýcháme. Dneska v noci má být ještě relativně chladno, tak prosím vás, vyvětrejte. Jo, ono se to potom bude hodit, ta troška studeného vzduchu, co dojde k vám do ložnice. A my se za chvilku dáme tuhle romantiku. Donna Lewis, I love you always forever. K tomu Midnight Oil nebo Marek Ztracený.
1: Prosecco přesně v italském stylu.
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hit Radio.

Vrtenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 10 dní.

A když se řeklo v pět, tak bylo se v pět. Za barákem na pár tajných cigaret. Gazetový přehrávače, o papír místo počítače. A všechno řešilo se osobně a hned. Žádná facebooková zem.

Jo, jo, už za 10 dní na Letný. Marek Ztracený v éteru Hit Radio. Ale prosím vás, teď tady mám jednu strašně důležitou věc. Jako fakt, normálně se pozastavte, možná jdete zrovna dělat večeři, jo. Prosím vás, dneska je to 440 let, představte si to, rok 1586, kdy Sir Thomas Heriot představil poprvé v Evropě brambory. Taková blbost. A vemte si, co všechno pro nás brambory znamenají. Já třeba se přiznám, že bez brambor bych žít nedokázala, jo. Ať už plně jenom prostě brambory na loupačku, ale třeba taková bramborová kaše, jo. Hranolky, bramboráky, takových věcí, co se z jedný blbý potraviny dají udělat. No a je to dneska právě 440 let, co nám je tady Sir Thomas představil v Evropě. Tak kdybyste ještě nevěděli, co dneska k večeři, tak si je dejte. Na jakýkoliv způsob, to nechám na vás. A k tomu doručím další hity. Právě teď Basic Element a The Promise Man.

0: To jsou zase pecky, co? Daryl Hall a Joan Oates právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 6:45, úterý, ano, těsně před vlnou veder, pohodička, zatím ještě stále, no ale co hlavně, tak ano, my si dál budeme dávat to nejlepší z 80. 90. milénia. A věřím, že minimálně některý z těch songů vás prostě přinesou zpět a hlavně vám zvednou náladu a to je nejvíc. Cítíte, jak se to úplně k tomu úterý hodí? High in Motion, Chris de Burgh, už za chvilku k tomu Pet Shop Boys nebo Sugar Babes.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Dešenicích u Klatov za 8 milionů 242 tisíce korun, pozemek ve Varnsdorfu u Děčína za 999 tisíc, byt 2+1 v Nehvizdech na Praze Východ za 6 milionů 100 tisíc, byt 2+1 v Oseku u Teplic za 1 812 600 korun a byt 3+1 v Třinci Lišbicích za 3 390 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Porcinkule je zpět. Od pátku 31. července do neděle 2. srpna ožije Jindřichův Hradec tradiční porcinkulí. Čekají vás pouťové atrakce, večerní koncerty i skvělá atmosféra v centru města. Neděle pak nabídne to nejlepší. Slavnostní mše svaté, pouťové stánky i koncert klaretu. Porcinkule v Jindřichově Hradci. Přijďte si užít léto naplno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirář,
0: Rybičky, Hrady.cz. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
1: Migové,
0: Harley,
1: Xindl X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 31. července a 1. srpna Zámek Hluboká nad Vltavou.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
4: Krásný večer, 19. hodina je tady. S vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejvíc nejlepší songy. Ne, nekecám. Fakt. Moose a Hot and Juicy Horny 98 právě teď do vašich uší. Tak hezký večer.

Chris Ižák a Wicked Game v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, pánové, děláte si srandu ze svých partnerek. Dámy, nechte je. Já vím, že někdy je to v takový té situaci, kdy vy už reálně jste úplně šilený a oni ještě tak jako udělají, ještě si trošku přihodím, ale na druhou stranu. U mužů to redukuje stres o 90%. To, že si z nás můžou dělat legraci. Jo, jasně, zákonitě prostě buď vybuchne on nebo vy, no tak věda říká, že lepší, když nakonec vybuchnete vy, nevadí. Tak pak hold budete pánové jednu noc spát na gauči, ono se to zase srovná, ale jo, tyhle ty vaše forečky očividně vám pomáhají. Takže nepřestávejte, dámy, já vím, že občas je to příšerný, ale nechte je. Jo, oni nebudou tak vystresovaní, takže potom zvládnou víc domácích prací samozřejmě. Jo, je to logický. Takže ano, můžeme říct, že je biologickou nutností mít doma někoho, z koho si můžete legálně utahovat. A to je vlastně super. Občas se u toho možná zasmějete dokonce oba. Já doufám, že tohle si užijete všichni. Vangelis a Conquest of Paradise.

Pink je prostě vždycky skvělá. Souhlasíte? Don't let me get me, vy posloucháte Hit Radio. Moc hezký večer vám přeju, je úterý, 7:45, pohodička, doufám. Co, máte pohodičku nebo jste v práci třeba? Klidně napište 777-937-777, kdo z vás si užívá pohodu doma a kdo z vás naopak ještě dřepí v práci. Jo, někdo to dělat samozřejmě musí. Hold i takový místa pracovní jsou a díky, že tam jste v té práci. No a vy, co jen tak odpočíváte, tak užívejte i za všechny ostatní, jo? Soundtrack máme úplně pro všechny, přísahám. Jennifer Lopez, taky Lucie, nebo Vem už za malou chvilku.

hell is that? Mír a sír, geniální kombinace Lucie a skamenělý dítě. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady jeden hrozně romantický příběh. Mně se třeba líbí moc, jo. A vy třeba, pokud taky nechcete tlačit na pilu ve vztazích a nikam se neženete, hele, tohle je ta dokonalá ukázka, jo. 90letá paní si teď vzala svého 95letého snoubence. A to prosím pěkně, po pouhých 64 letech randění. Jo, to je v podstatě ještě doba hájení normálně. 64 let v takovým tom testovacím provozu. Tam je super to, že oni se teď berou, jo, 90 let a 95 let. Je už nic nepřekvapí. Ona přesně ví, jestli to prchínko on dává dolů, kde všude nechává ponožky. On taky ví, čím ji spolehlivě vytočí. To je naprosto dokonalý. Jo, ty dva se tak dokonale znají. Není tam žádná hrozba tchyní, že jo, pač ta už pravděpodobně není mezi námi, jo, to se dá tak nějak čekat. Je to v podstatě úplně skvělý filtr i na všechny svatební stresy, protože v tomhle věku už asi nechcete nějakou 12-hodinovou veselku, se kterou se chcete chlubit celému světu na Instagramu, že jo, to je vám jedno. Jen jste se rozhodli po poctivé době se prostě vzít. A je to super, já si úplně představuju tu svatební noc, jak se sejdou, namažou se navzájem tím Voltarenem a pak si jenom ťuknou tou skleničkou na zuby. Oh. Romantika jako blázen. K tomu další hity. Za chvilku DJ Bobo, teď Jerry Halliwell a Colin.

0: DJ Bobo a Freedom, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 7:45. Co? Už vám začalo být dneska horko? Bude hůř, je to tak. Další vlna je tady. Ale tak zase můžete se opálit, to je pozitivní, nepřehánějte to teda ani s tím opalováním, jo. No a budem doufat, že to nebude tak dlouhý a nebude to tak příšerný, no. Ono nám nic moc jiného jako nezbývá, než doufat, že jo. Jednu jistotu máme. Jednu jo. Tu spoustu skvělých hitů z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Bad Boys Blue nebo R.E.M.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz

Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu Kabáti.

Cruel Summer a Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. Na pozor, teď nás čeká totiž jeden hodně zásadní song, jo. A je to song z roku 92 od Michaela Jacksona. Jmenuje se Heal the World a je to velmi protiválečná balada, humanistický poselství. V podstatě je to o výzvě k tomu, abychom jako lidstvo byli lepší, abychom vytvořili lepší svět pro budoucí generace a taky k pomoci lidem v nouzi. A mimochodem i ten videoklip k tomu je unikátní, protože v něm vůbec právě sám Michael Jackson není. Naopak, jsou tam lidi, kteří tu pomoc potřebují. A sám Michael říká, že považoval tenhle song za jeden ze svých, na který je vůbec kdy nejpyšnější. A to je moc hezký. Takže tohle poselství posíláme do světa. Michael Jackson a Heal the World.

0: You Spin Me Around, Dead or Alive, posloucháte Hit Radio. No a samozřejmě 80-ky, 90-ky, milénium, o tom je Hit Radio Classic, jo, to je jasný. No a pokud byste třeba potřebovali namotivovat k nějakému pohybu, jo, tak jeden song je na to naprosto dokonalej. Někteří z vás možná už tuší. Okamžitě jdete vybíhat náhodný schody, jo? Dobře, takhle večer to nepřehánějte, můžete si cvičení třeba jenom představovat. Survivor, Eye of the Tiger, už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Tohle už je klasika. Miroslav Žbirka a Marta, co bolí, to přebolí. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer vám všem. No a prosím vás, na dnešek kapesničky a něco na nespavost. No, je to tady zás. Hele, dneska opět specifický úplněk, jo. Dneska je jelení úplněk v Kozorohu. Zní to, jako kdybych vás chtěla vytáhnout do lesa, není to tak. Má to znamenat, prosím vás, jediný, jo. Disciplína versus emoce. Takže budete mít chuť dodělat všechny resty někdy z roku 2019, ale zároveň se vám dost intenzivně bude chtít brečet třeba u reklamy na jogurt, nebo jako my fajnšmekři u takových těch tyčinek pro pejsky na zuby. No nic, jo, v pohodě. Prostě Kozoroh je suchár, ale zároveň úplně k drama, tak se to ve vás asi bude prát. Takže dost možná se přistihnete o půlnoci, jak jste vyndali obsah ze všech skříněk v kuchyni, rovnáte je a u toho přemýšlíte o smyslu života. Tak ať či tak, tak prosím vás, držte se a užijte si to. Jo, další hity, tohle už je Gina G.

Supertramp právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Blíží se nám 9. hodina, já se tak s vámi budu pro dnešek pomalu loučit. Přeju vám krásný zbytek večera, zvládněte to úplňkový úterý, jo, držte se, věřím, že to zvládnete levou zadní, jo, dobře. Mějte se moc hezky, uslyšíme se společně zase zítra přesně v 6 hodin večer, no a za chvilku pošlu třeba jednu Sandru. Tenhle song je prostě Everlasting Love. K tomu tu Unlimited nebo Linkin Park. Mějte se hezky. Ahoj.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: This is Metal Switch Up. Switch Up. Switch Up.
1: Hit Radio Faktor.